0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to

0: zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cido, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám. Já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání. Jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Měsíčku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
2: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
1: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
2: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jakože když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
1: Se rozpohybuje mozek. Jako.
2: Ano.
1: Tak dobrou zábavu vám všem. Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle a někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonou rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, jenom Petr z Dijonu.
5: Dobrý den. Konečně jsem
3: se povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si přečování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polibku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad

0: černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestala ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře. Koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
2: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
2: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
2: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde. A ty tam stojíš a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla ze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
1: Stalo se teda.
2: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském Pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
2: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
2: Ano, ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl. A ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
1: Ano.
2: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a přichází. A teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo no. už v šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
3: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak jsi opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Ale normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávila ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No, když se podívá, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že on tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. A odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku a nebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu?
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, no, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem se přidal s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí a já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých třeba 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba?
4: Ne, vůbec si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70tiny a... Tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím. Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
3: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
4: Dobrý den.
3: Já bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
4: Aha.
3: Ačko,
1: Tomáš Sláma.
3: Je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
4: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
4: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Gloriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Nový výtah na radnici v Krásné Lípě je hotový, sloužit začne po kolaudaci. Liberec chce zlepšit parkování ve městě, s řešením má pomoci další analýza. Zemřel známý lékař a bývalý europoslanec Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. Krásná Lípa na Děčínsku dokončila stavbu výtahu na budově radnice. Město za jeho stavbu zaplatilo skoro 5 milionů korun.
2: Podle nezávislého starosty Jana Koláře investovalo město do vybudování výtahu peníze z vlastní kasy. Práce začaly letos v lednu, kdy bylo potřeba nejprve vybourat otvor, do kterého stavební firma umístila šachtu. Zařízení začne sloužit podle Koláře hned po jeho kolaudaci. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Vedení Liberce nechá vypracovat další analýzu parkování ve městě. Má ukázat, kolik je ve městě legálních a také nelegálních parkovacích stání. Výsledek by měl být hotový v příštím roce. S nedostatkem míst je problém téměř na všech sídlištích a také v některých částech města. Jako podklady město využije studie z předchozích let, říká to náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Budeme přebírat projekt, který už tady dělal kolega Jan Dňůrek na 10 sídlištích, tam převezmeme vlastně ty výstupy, tak aby jsme měli tu analýzu aktuální, samozřejmě se domapujou ostatní parkovací stání a na základě toho se navrhne nová parkovací politika.
0: Na některých sídlištích už se Liberec snaží parkování zlepšit úpravami dopravního značení a od listopadu taky zavede v několika ulicích smíšené zóny. Místa tam budou sloužit jak rezidentům, tak i pro běžné placené stání. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD odletěl na návštěvu Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Changchou. Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. V neděli také nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně. Sport. Španělsko porazilo ve finále fotbalového mistrovství světa Argentínu 1-0 v prodloužení. Jediný gól v zápase dal ve 106. minutě střídající Torres. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem 9. singlový v kariéře.
1: Počasí.
0: Dnes polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty do 22 stupňů, na severu kolem 17 stupňů Celsia, na horách dnes od 12 do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích dnes začínají opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Úsekem u kruhového objezdu u Lidlu se bude projíždět kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 5 hodin od Františka Janačíka. Startujeme nový týden, je tu pondělí a právě o něm, o dnešním datu, o 20. červenci, budeme za chvilku mluvit v kalendáři. Zemědělské firmy trápí nedostatek mladých lidí, studenty podle agrární komory v oboru neláká tahle práce kvůli náročnosti a nízkým platům. A o tom budeme mluvit před 17:30. Teď ovšem písničky, které nestárnou, Olympik nebo Věra Špinarová.
1: Dobré ráno

0: Teď je 5 hodin a 10 minut a pěkné vstávání při pondělku přejeme z Českého rozhlasu Sever. Právě dnešní datum pondělí 20. července budeme teď probírat, protože slovo má Petr Jungmann a jeho kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávy František Plánička, zemřel.

0: počasí.
1: Jak to bude vypadat při pondělku s počasím? Tak aktuální teploty se většinou pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia, takže docela chladné ráno na to, na co jsme byli zvyklí. Žádné srážky a předpověď mluví o tom, že bude převládat polojasno, někdy přes den až oblačno, přehánky se můžou objevit opravdu jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Až k výškám nás zavedla Olga Lounová. Dobré ráno, za 10 minut bude 17:30. Nedostatek pracovních sil v zemědělství trápí dlouhodobě celou Evropu, nejenom Česko. Potvrzují to pravidelné průzkumy agrární komory. Největší nouze je o traktoristy a ošetřovatele zvířat. Ona ta náročnost a nízké platy odrazují od profesí v oboru i mladé lidi. A tak jdou studenti zemědělských škol často pracovat mimo obor.
1: Počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky a budeme sypat za jízdy, ať to rychlejc ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické liceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. Brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř 100 respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snáze scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Vedení zemědělských podniků si nejčastěji stěžuje na neschopnost pracovníků samostatně řešit problémy nebo na jejich pracovní morálku, zodpovědnost či praktické pracovní návyky.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: tebou, usměj se.
1: Zpíval Jiří Korna na Českém rozhlasu Sever a vám za chvilku František Janačík přinese další zprávy, ve kterých se dozvíte třeba to, že v Teplicích se dneska začne opravovat úsek mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí. Víc ve zprávách půl.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku ode dneška neplatí vládní cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci. Více ve zprávách v 6 hodin. V Teplicích dnes začne oprava přibližně půlkilometrového úseku silnice 1/13 mezi ulicemi Nákladní a Hřbitovní. Potrvá 2 měsíce a bude stát přibližně 30 milionů korun. Místem prací se bude projíždět kyvadlově. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku dnes začíná týdenní zkouška sirén. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni jich bylo přes 30 tisíc. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentínu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali krajané, jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí. Dnes polojasno až oblačno. Na horách se místy vyskytnou přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty do 22 stupňů, na horách maximálně do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Klášterci nad Ohří počítejte s uzavírkou ulice Kapitána Jaroše u obchodního domu Tesco. Je to kvůli pracem na inženýrských sítích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl šesté, František Janačík. Pěkné ráno, už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. Před 6 hodinou vám pak nabídneme jednoduchý recept na domácí letní nápoje, které vás určitě osvěží. Ale teď už nabízíme písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Jitka Zelenková nebo právě teď Ivan Hlas.

0: 8 minut po půl šesté, tak dospívala Jitka Zelenková s Českým rozhlasem Sever. Už tu máme pozvánku, protože od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině osobnosti Česka. A v tomhle pořadu moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Tím hostem dnešním bude doktorka Kateřina Cajthamlová.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak, zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:15. Dobré pondělní ráno. Myslím, že jste si mohli krásně vyvětrat vyhřáté domy a byty, protože teploty se teď pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. To je ta nejčastější teplota na radaru, žádné srážky. Předpověď na dnešek o žádném velkém vedru nemluví. Má být většinou polojasno, přes den možná trochu víc oblačnosti, na horách a na severu se místy vyskytnou přehánky, ale bude to opravdu jen velmi ojedinělá záležitost. Ani teploty se moc daleko nedostanou, vystoupají na pouhých 19 až 22 stupňů Celsia, na severu jen kolem 17 stupňů. Takže máme tu takový, řekněme, v uvozovkách chladnější začátek týdne. Pokud chcete podrobnější informace přímo od meteorologů, počkejte si za hodinku, když budete vzhůru. To probereme přímo s meteorologi z Českého ústavu tady v Ústí nad Labem Kočkově. Takže pěkné ráno.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Opět Radeček na Českém rozhlasu Sever. Teď je 5 hodin a 47 minut, tak pěkné vstávání. I dneska pro vás máme dobré rady a v těch dnešních radách, tedy babských radách, chcete-li, máme jednoduché recepty na domácí letní nápoje. Jak uznáte sami, v tomhle počasí se to určitě hodí. Letní nápoj, který není plný cukru, osvěží, doplní energii a hlavně zachutnají jak v horku, tak ve dnech, kdy je pod mrakem. Pojďme na ně.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Dospívala Petra Černocká. Do 6. hodiny chybí 8 minut. Máme tu start nového týdne, takže pokud jste si přivstali, nebo vstávat naopak musíte, určitě vás neochudíme o informace ze severu Čech, protože František Janačík už pro vás chystá další aktuální zprávy. Budou tady přesně v 6 hodin. A co se dozvíte? V Litoměřicích začíná dneska třídenní oprava silnice 1/15. A pozor, taky dneska přestanou platit cenové stropy na benzín a naftu. Víc ve zprávách, které tu budou už za malou chvíli.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Česku od dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva podraží. V Litoměřicích dnes začíná třídenní oprava silnice 1/15 na Kocandě. Fotbalisté Španělska porazili ve finále světového mistrovství Argentínu a slaví druhý titul v historii. Dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává právě po skončení regulace.
4: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
2: Od dneška se totiž také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Silničáři dnes začnou s opravou silnice 1/15 v Litoměřické ulici na Kocandě. Podle Radima Tučka z městského úřadu bude provoz na místě svedený do jednoho pruhu. V dopravní špičce budou provoz řídit pracovníci stavební firmy. Opravy povrchu silnice mají být dokončené ve středu. Hlavní budova krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Je to kvůli každoročním opravám. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené, říká ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.
5: Je možné objednávat online knížky do výdejního boxu, který je umístěný vpravo od knihovny, takže i v době, kdy je knihovna uzavřená, je možné si nějaké knížky vypůjčit. Vracet dokumenty je možné do biblioboxu před knihovnou.
2: Výpůjční doba se automaticky prodlouží od dny, kdy je knihovna zavřená.
6: Sport.
2: Fotbalisté Španělska mají titul mistrů světa. Ve finále porazili Argentínu 1-0. Nejlepším hráčem šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. Teniska Barbora Krejčíková porazila ve finále okruhu WTA v Aténách domácí Sakariovou 7-6 a 6-3, získala tak 9. singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu v roce 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakariová měla silnou podporu fanoušků.
7: Jsem velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla, a samozřejmě hrozně šťastná a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože mi to vlastně dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, kdy se mu to jako podařilo.
6: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách čekejte místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty dnes do 22 stupňů, na severu regionu jen kolem 17 stupňů Celsia a na horách mezi 12 až 15 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 na výjezdu ze Skršína na Mostecku na Lipčeves provoz omezuje nehoda. Pozor na dálnici D8, kvůli opravám systému nouzového volání počítejte se zúženými pruhy mezi kilometry 33 až 25. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pondělní ráno, zprávy v 6 od Františka Janačíka, tak hezké vstávání z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku se dozvíme, jaké podmínky panují na planetě Venuši, protože tu máme další z dílu našeho pořadu Co v učebnicích nebylo. Pak se podíváme na Českolipsko, konkrétně do opravené kaple ve Vítkově, kde můžeme navštívit galerii keramických výrobků. A nechybí ani písničky, které nestárnou, připravená je ABBA nebo Věra Martinová.
6: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 6 hodin a 11 minut, přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever a teď už můžeme říct, co v učebnicích nebylo. Tentokrát musíme až do vesmíru, protože se zeptáme, jaké podmínky planují na planetě Venuši. To je otázka, na kterou nám odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut počasí na severu Čech. Tak máme za sebou chladnější noc, aspoň jsme si trošku mohli vyvětrat. Teď se aktuálně teploty pohybují od 9 do 12 stupňů Celsia, žádné srážky. Jinak čekejte během dneška polojasno až oblačno, té oblačnosti bude přes den trochu víc. Někde, hlavně tedy na horách, se můžou vyskytovat lokální přeháňky, ale nebude to nic častého. Přepočítejte s tím, že dnešní teploty se nakonec dostanou na 19 až 22 stupňů, takže žádné vedro.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou. Osobnosti

0: křížem krajem.
1: 7:09 se i dnes vypravíme křížem krajem. A kam vyrazíme? Manželé Michal a Ivana Musilovi z Vítkova, to je u České Lípy, se roky dívali z okna na chátrající kapli svaté Anny z roku 1910 na kopečku před vlastním domem. No a nakonec se rozhodli si naspořit kapli od města Česká Lípa v roce 2009 odkoupit a stavbu postupně rekonstruovat. A kapli s Michalem Musilem prohlédla Eva Bucharová.
2: Já vidím na starých fotkách, že interiér té kaple to byla opravdu ruina. Je to plesnivé, opadává omítka, okna je nutné vyměnit.
3: Ona zvenku ta kaple úplně nevypadala špatně, ale vnitřek byl teda opravdu škaredý podlaha, byla rozpraskaná, prakticky zničená. Omítky byly plesnivý do půly oken, ta kaple byla mokrá. Takže my jsme komplet obouchali omítky, jsme zjistili, že tam je pod ní cihla a poměrně krásná cihla, tak jsme se rozhodli, že už novou omítku dávat nebudeme a zachovali jsme tu cihlu.
2: Vy jste vlastně přiznali ty cihlové klenby a ano, celé ty zdi.
3: Ano. Vybourali jsme podlahy, tu jsme udělali komplet novou, včetně izolace vnitřní i vnější, aby teda jsme zabránili vzlínání vody.
2: Co ale bylo relativně v pořádku v tom interiéru, tak je...
3: Kůr, ano, ta celá rekonstrukce spočívala pouze v umytí jarovou vodou. Ten byl jenom zaprášen, jak byl opravdu ve velmi dobrém stavu.
2: Co si myslím, že je původní, tak jsou ty dveře do kaple.
3: Ano, dveře jsou původní, byť se někdo kdysi dávno snažil opravit nějakou takovou divnou barvou, takže i ty dveře budou potřebovat nějakou pozdější rekonstrukci, ale jsou původní i s nějakýma vyřezávanýma reliefama a s původní klikou, na který je zobrazen nějaký hasič nebo voják.
2: Co okna?
3: Okna ty byly strašný. Jsme rekonstruovali kompletní výměnu oken, plus jsme dělali střechu. Ta střecha byla relativně v té době, kdy jsme rekonstruovali interiér, tak byla relativně v pořádku. Nicméně ty poslední roky už začínalo zatýkat dovnitř a bylo vidět, že šablony už jsou poškozený a takže jsme vlastně s těma oknama udělali i rekonstrukci střechy.
2: A slyšíme, že v kapli svaté Anny se i zvoní?
3: Ano, tam je zvon, je původní, je teda už poměrně skorodovaný, nicméně hlas má stále pěkný. Podle reliefu, který je na zvonu ještě je čitelný, tak ten zvon pochází z roku 1917.
2: K čemu kaple svaté Anny slouží dnes?
3: Dnes je to vyloženě výstavní prostor pro naši keramiku, kterou vyrábíme s manželkou právě v tom domečku kousek od kaple svaté Anny. Máme otevřeno po dohodě, takže vycházíme vstříc našim zákazníkům i lidem, kteří se chtějí podívat do kaple a otevíráme ji tak, aby to vyhovovalo časově i jim.
0: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Dalibor Janda a na Českém rozhlasu Sever vám za chvilku František Janačík přinese další zprávy, informace ze severu Čech tady nesmí chybět. Dozvíte se třeba to, že v Liberci je od dneška uzavřené dětské dopravní hřiště. Víc ve zprávách v 12:30.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzuje budoucí smlouvu o bezúplatném převodu pozemků a vodní plochy jezera Most ze státu na město. To by tak po získání celého areálu do vlastnictví mělo financovat i dopouštění hladiny jezera. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Kabinet naopak nepočítá s avizováním zastropováním důchodového věku na 65 let. Více ve zprávách v 7 hodin. V Liberci je od dneška uzavřené dětské dopravní hřiště. Město nechává opravit povrchy, vybudovat odvodnění a několik nových prvků, například kruhový objezd. Práce za necelých 3,5 milionu korun potrvají 3 měsíce. Rusové se vracejí k používání hotovosti, zjistila to britská BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od počátku letošního roku zvýšil v přepočtu o více než 420 miliard korun. Je to největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostonecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Itálii vyhrála časem 55,19 sekundy. Dnes polojasno až oblačno, na horách se místy vyskytnou přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty do 22 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Omezení kvůli opravám čekejte dnes v Teplicích, kde začíná oprava hlavního průtahu v ulici Nákladní u Alberta a také v Litoměřicích, kde se částečně uzavírá ulice na Kocandě. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly zprávy od Františka Janačíka. Vám všem pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Už za malou chvíli si prozradíme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Připomínám, že máme 20. července. A pak jsou tu příběhy měst a obcí. A tentokrát náš seriál zavede naše kroky až do srbské Kamenice. Teď ale písničky, které nestárnou, Jana Kratochvílová nebo Petr Muk.

0: To byla Jana Kratochvílová, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme tu pondělí, dneska je 20. července. A co přinese dnešní den? Rybáři v Modlanech provzdušňují rybník, aby tam neuhynuly ryby jako loni. Provzdušňovací přístroje zakoupené obcí mají zabránit tomu nejhoršímu a vy o tom uslyšíte v našem vysílání po 14. hodině. V České Kamenici dneska začíná Mezinárodní letní škola architektury. Je to Design Build Workshop, což znamená navrhni a postav, a zaměřuje se na udržitelnou architekturu, komunitní život a stavbu ze dřeva. Vloni zkušení architekti ze Španělska, Maďarska, Česka i Velké Británie vytvořili v Kamenici drobné stavby, z některých plánuje město udělat glampingový rezort. A tohle setkání bude letos trvat až do 28. července. Litvínov dneska žije sportem, otvírá se sportovní náměstí. Od 10 do 20 hodin na náměstí Míru bude sportovní hřiště pro zmenšené varianty klasických sportů. Takže můžete vzít děti, budou tu mini turné, soutěže a samozřejmě to všechno bude přístupné veřejnosti. A živá hudba vás čeká dneska v Bystroparku Ústí nad Labem. Od 17 hodin zahraje Petr Kokos.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za minutu už bude 6:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno přeju také Martinu Hinčicovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme tedy k počasí, samozřejmě o čem jiném. Jaká je aktuální situace při pondělku?
1: Aktuální situace je taková, že nám převládá většinou méně oblačnosti, dá se říct, že polojasno. Ovšem o něco více mraků máme na severu Ústeckého kraje, přesto se ale žádné srážky z těchto mraků nevypadávají. No a teploty, ty se pohybují nejčastěji okolo 12 stupňů Celsia. V těch nižších polohách máme nejchladněji v Žatci, kde je 9 stupňů Celsia. Naopak třeba v takových teplicích už máme 14 stupňů.
0: A co říká předpověď? Vypadá to, že ten začátek týdne přeci jenom bude trochu chladnější?
1: Je to tak a dokonce nejenom začátek týdne, ale k tomu dnešku vypadá to, že by přes den měla převládat oblačná obloha, tedy té oblačnosti bude částečně přibývat i na těch místech, kde je teďka oblačnosti málo. Přes den se pak vyskytnou lokální přehánky, ovšem s větší pravděpodobností, hlavně v Krušných horách a ve Šluknovském výběžku. Jinde ta pravděpodobnost je docela malá, ale nelze přehánky vyloučit i tam. No a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia, na Šluknovsku tam jenom okolo 17 stupňů. No a k tomu vítr, který je aktuálně slabý, tak přes den bude mírný severozápadní, rozfouká se na 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Pojďme ještě k tomu výhledu, už jste naznačoval, že ten týden nebude nějak zvlášť teplý, to znamená, co nás čeká v nejbližších dnech?
1: Nejbližší dny budou podobné tomu dnešnímu, tedy dá se říci, že ty noční teploty se budou pohybovat okolo těch 10-11 stupňů Celsia. Přes den ty maximální teploty budou, řekněme, okolo 20 stupňů, tak to bude minimálně do středy nebo do čtvrtka. No a i ten ráz vlastně počasí bude obdobný, tedy přes den bude převážně oblačno a budou se nám vyskytovat ojedinělé nebo dokonce možná i lokální přehánky. Nějaký zlom v počasí vypadá, že by pak přišel až během víkendu, kdyby se mohlo začít oteplovat, takže do té doby, zjednodušeně řečeno, budeme mít takový v uvozovkách chladnější ráz počasí.
0: Ale tak si aspoň trochu odpočineme od těch veder. Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za informace a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už tu bude 7. hodina a to znamená, že také i dnes vyrazíme na výlet, tentokrát v našem seriálu o příbězích měst a obcí Ústeckého kraje. Dneska je na řadě srbská Kamenice, tu znají nejenom turisti, ale také milovníci vojenské historie. Tak pojďme tam s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Děčínsku v chráněné krajinné oblasti České Švýcarsko v údolí říčky Kamenice leží obec Srbská Kamenice. Založena byla v 11. století. Dominantou obce je kostel svatého Václava. Zajímavostí je, že jeho oltář a zvony pocházejí z původního dřevěného kostela, který stál na místě kolem roku 1350. Srbsko-kamenická soutěska je třetí ze skalnatých kaňonů řeky Kamenice. Na rozdíl od Edmundovy soutěsky a divoké soutěsky je pro veřejnost nepřístupná. Na jejím horním úseku, kterému se dříve říkalo Ferdinandova soutěska, byla po roce 1881 v provozu plavba na lodičkách. Dalo se na nich doplout až k Dolskému mlýnu. Soutěska dostala jméno po následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este, který v roce 1889 osobně navštívil. Srbskou Kamenici znají nejen turisti, ale také milovníci vojenské historie. Důvodem je linie lehkého opevnění, která tam vznikla v předválečném období 1937 až 1938. Jde o několik železobetonových pevností, kterým se lidově říká řopíky. Nejzajímavější řopíky najdete v úseku mezi Dolským mlýnem, Srbskou Kamenicí a Studencem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Jan Nedvěd zpíval na Českém rozhlasu Sever. Za 7 minut tu bude 7. hodina a s ní také další aktuální zprávy, ve kterých se dozvíte třeba to, že ode dneška začínají v Teplicích opravy silnice mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Víc vám řekne František Janačík přesně v 7. Mějte si dobře.

0: přílohu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ode dneška začínají v Teplicích opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Vláda dnes projedná navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 85 let. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Dnes čekejte přes den polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno přeje František Janačík. Ředitelství silnic a dálnic začne ode dneška opravovat silnici 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní v Teplicích. Dělníci položí nový asfalt a opraví také kruhový objezd u Lidlu a Albertu. Úsekem budou auta projíždět kyvadlově. Dopravu budou řídit semafory anebo pracovníci stavby, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravy. Zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
1: Práce mají podle Drkulové trvat do začátku září. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude, dnes ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako nyní.
4: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
4: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
6: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
4: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Velké podniky v Evropské unii od 19. července nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost vstoupilo unijní nařízení, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích, se slevou, anebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
7: Sport.
1: Španělsko porazilo ve finále světového mistrovství světa Argentínu 1-0 v prodloužení. Jediný gól v zápase dal ve 106. minutě střídající Torres. Bikerka Tereza Tvarušková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila v cíli druhou obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládl Ondřej Cink, ten vybojoval rekordní 8. zlato.
7: Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle, teploty do 22 stupňů, na severu kolem 17 stupňů Celsia, na horách počítejte s teplotami od 12 do 15 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 dejte pozor za 630. kilometrem ve směru na Prahu, je tam odstavená dodávka. Pozor na silnici 1/15, na výjezdu ze Skršína na Mostecku na Lipčeves provoz omezuje nehoda. Jeďte opatrně.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: František Janačík a jeho zprávy v 7 a já vám přeju příjemné pondělní ráno společně s námi. Dneska už máme 20. července a to dnešní datum nezmiňuji jen tak, už za chvilku si totiž podrobněji probereme s Petrem Jungmanem v našem kalendáriu. A pak za sportovci házenkář Marek Hnidák se vrací zpátky na hřiště od dlouhodobě zraněné opoře Lovosic uslyšíte před 7:30. Teď už ale písničky, které nestárnou. Marie Rotrová nebo Martin Maxa.
10: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: otálet. Marie Rotrová na 7 hodin a 11 minut. Pěkné pondělní ráno, pokud stáváte se severem, neuniknou vám žádné podrobnosti o dnešním datu, je pondělí 20. července. Víc ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávie František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut. Aktuální teploty jsou venku většinou okolo 12 stupňů Celsia, někde 14, někde třeba jenom 8 na horách. Takže docela chladné ráno a znamená to, že nám bude chladno diktovat vlastně skoro celý týden. Každopádně ke dnešku. Dnes počítejte s teplotami 19 až 22, bude převládat polojasné až oblačné počasí a jen výjimečně, nejspíš na horách a na severu se vyskytnou nějaké ty přeháňky.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 7:30, tak to byl Vladimír Mišík. A my se teď budeme zajímat o házenou. Slovenský házenkář Marek Hnidák se po svém příchodu do Lovosic, to už bylo v roce 2022, stal výraznou oporou lovců. Ale poslední dva roky za ně odehrál vlastně jenom jeden celý zápas. Dvakrát si totiž na severočeském angažmá poranil levé koleno, se kterým musel už po třetí během kariéry na operaci. No a z té poslední už se zotavil. A našemu reportérovi Davidu Kalvasovi potvrdil, že už může zpátky na hřiště.
1: Tu prípravu začnem a podľa toho, jak to bude reagovať, keďže samozrejme tá rehabilitácia a ten návrat prebieha proste trošku inak ako tá príprava a ten házanársky tréning. To koleno je v dobrom stave, myslím, že sme spravili obrovský progres za ten čas a teraz uvidíme, jak to bude reagovať na nejaké házanárske veci. Lekár povedal, že by som mal byť schopný ešte hrať. Lekár mi dal zelenú, nie je to, že by to bolo v nejakom akože katastrofálnom stave, lekár to schválil.
2: Ale umím si představit, že jste se bál, že vám řeknou, ne, vrcholová házená už nepůjde.
1: Jo, určitě, tak ta rehabilitace má různé fáze. V každé té fáze to koleno reaguje trošku jinak. Ty věci jsou nějakým způsobem bolestivé, člověk s tím několikrát už prešel, takže to je tiež další věc, že už je z toho taky možno presítený. Ty rehabilitačné věci nejsou úplně jak jsem to povedal, nejzábavnější. Takže určitě jsem mal strach, jak to bude vyzerať. Jak sa budem cítiť, ale hovorím o nejakú tú prípravu, čo sa týka ako ihriska, si myslím, že už je teraz na relatívne slušnej úrovni a teraz proste bude záležať, jak to koleno sa chytí vlastne v tej najdôležitejšej časti a jak to bude reagovať a všetky tieto veci.
2: A co dál tedy v kariére? Samozrejme pořád ste mladý házenkář, ktorý môže mít ešte to hodne pred sebou.
1: Byť zdravý, cítiť sa dobre, vrátiť sa na ihrisko a o ďalšie sa nebojím.
2: Když bude zdravý, tak to půjde.
1: Verím to, som o tom presvedčený, ale hovorím, musím ísť krok za krokom. Najprv je navrat k plnému házenárskému tréningu, neskôr zápasy a potom idem, mám 25. Plány boli trošku iné predtým, samozrejme, ale tie sa menia, takže možno som potreboval trošku dospieť, trošku vyzerať. Takže uvidíme. Fakt, vôbec v minulosti som mal niečo nejak vysnívané, mal som nejaké ambície, teraz tie ambície sú tiež, ale sú tam tie veľké premene, ktoré musím najprv nejak skrotiť a potom sa až pozerať dopredu.
3: Sme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Rangers dospívali a je tu pozvánka ke zprávám, protože za 3 minuty už tady bude 7:30. Zhruba 5 milionů zaplatí Litvínov za stavbu výtahu v základní škole speciální. Víc vám řekne František Janačík, zprávy tu budou přesně v 7:30.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Litoměřicích dnes začíná čipování popelnic na bioodpad. Každá z nich dostane plastový čip. Českému rozhlasu to řekla mluvčí města Michaela Rosypalová. Přibližně 5 milionů korun zaplatí Litvínov za stavbu výtahu v základní škole speciální. Chodí do ní mimo jiné děti s kombinovaným postižením. Ty dosud využívali k přesunu do patra takzvané schodolezy. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže stát dál monitorovat. Podrobnosti přidáme o cenách pohonných hmot z Litoměřicka ve zprávách. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřady práce ale stále častěji žadatele odmítají. Letos první pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni jich bylo přes 30 000. Více informací přidáme v ranním vysílání ještě před 8 hodinou. Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Obsahuje dosud nevydanou hudbu pro flétnu a harfu a také záznamy z jeho výuky kompozice. Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu dostupné do středy 22. července. Dnes polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle, teploty do 22 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 u Sedlce na Mostecku komplikuje provoz nehoda s vyprošťováním osob. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o půl osmé od Františka Janačíka jste slyšeli. Za chvilku si zopakujeme páteční téma našeho Dáme řeč, kdy jsme se Zdeňkem Lukeslem řešili spaní ve stanu. No a pak před 8 hodinou zjistíme, že žadatelé o rekvalifikace se letos často odsetkávají s odmítnutím od úřadu práce. Proč, to se dozvíme v naší reportáži. No a teď už písničky, které nestárnou, takže vám všem zaspívají Václav Meckář nebo Anna Kálová.

0: Samá Lékořice, Václav Neckář a na Českém rozhlasu Sever se vracíme k pátečnímu Dáme řeč. Každý den si po deváté povídáme se Zdeňkem Lukeslem, jinak tomu nebude ani, tedy nebylo ani v pátek a řešili jsme s paní Vestanu kempy, kempování. A jako kluk jezdil pod stan taky herec Josef Dvořák.
1: Byl jsem u dědečka, u babičky, tam jsem jezdil čas od času na prázdniny jako kluk, ale potom to je největší dobrodružství, radost, jet pod stan.
2: A jezdil jste jako do kempu, nebo jste postavili prostě stan někde v přírodě?
1: To byla ještě doba, kdy se dal postavit stan v přírodě, ale od určitý doby jsme začali každý léto jezdit na vodu.
2: A tam jste tedy taky pod stanem nebo pod čerákem?
1: Ne, pod stanem. A kdyby v noci lilo, dejte pokoj.
2: Tak. Jasně. Takže klasický Ačko?
1: No, dokonce první stan, který jsme měli, jsem vymodlil na mamince dvě deky a jeli jsme z Kadaně na Ohři do Boče a tam jsme sešili ty deky dohromady a potom jsme tří spali.
2: To jsou teda ty raná klukovská léta. Kdy jste byl pod stanem naposledy?
1: Tak to už je hodně dlouho teda. To už je hodně dlouho. Ale fakt jsme toho hodně sjezdili. Na Slovensku jsme byli na Hronu s loděma, že jo, jezdili jsme Sázavu, jezdili jsme Lužnici pravidelně. Jestli něco závidím mladým, tak sednout na loď a jet.
0: Tak to byl Josef Dvořák, i dneska samozřejmě Dáme řeč, ale Zdeněk Lukesle odpočívá zaslouženě, takže to bude Renata Filipi a budeme probírat stopování. Tak o stopování po deváté.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:15. Počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se většinou pohybují okolo 12 až 14 stupňů Celsia, ale na horách třeba jenom 5 stupňů, takže leckde chladné ráno. Zatím žádné srážky a on také přes den bude převládat polojasné počasí, někde až oblačno, můžou se vyskytnout přehánky, ale bude to ojedinělá záležitost spíš na horách. Nejvyšší denní teploty nakonec 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: 7 hodin a 48 minut, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Pokud scháníte práci v novém oboru, můžete v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. Jenže jak to tak vypadá, v poslední době se mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci zhruba 5000 lidí a loni to přitom bylo hned 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady, takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty už tu bude 8. hodina a s 8. hodinou také další zprávy, které pro vás bude mít František Janačík. A co se dozvíte? Třeba to, že speciální osvětlení přechodu pro chodce v Liberci by mohlo být v budoucnu také na dalších místech. I o tom tedy bude řeč ve zprávách, blíží se 8. hodina, počkejte si na ně. Příjemné ráno a vstávání s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát od dneška nereguluje ceny benzínu a nafty. Speciální osvětlení přechodů pro chodce by v Liberci mohlo být v budoucnu i na dalších místech. Vláda projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech, i pondělní ráno přeje František Janačík. Dnes skončilo státní zastropování cen benzínu a nafty. Čerpací stanice si znovu určují ceny sami. Jak se to promítlo do cen nafty a benzínu v Ústeckém kraji, zjišťovala a ví naše reportérka Lucie Hýzlová.
2: Krásné ráno, já jsem teď na dálnici D8 u Siřijovic na Litoměřicku. Dnes tu pohonné hmoty stojí stejně jako během víkendu. Za benzín řidiči zaplatí 43 korun a 40 haléřů a litr nafty stojí 42 korun a 10 haléřů. Stejné je to třeba i u menší čerpací stanice v Lovosicích u obchodní zóny. Změna je nejvíc patrná na čerpací stanici u Varvažova na Ústecku. Benzín tam stojí o korunu a 30 haléřů víc než během víkendu a nafta je o korunu a 10 haléřů litr dražší. Ze Siřijovic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
0: A ceny pohonných hmot budeme v našem vysílání sledovat i dál. Přechody přes tramvajové koleje v Liberci by v budoucnu mohly mít varovné LED osvětlení na chodníku. Aktuálně jsou taková světla na přechodu v ulici Palachova. Červeným blikáním chodce upozorňují na projíždějící tramvaje. Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho vedení města instalovat i na jiná místa, třeba na dopravní terminál Fignerova, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Je to možnost, že tohle zavedeme i ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, tak kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat. Je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
0: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a také nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se podle ministra nesměla až na výjimky používat během výuky a ani o přestávkách. Novela by měla začít platit od září příštího roku. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 pustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik experimentů. Nazbírali například přes 20 kg měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Sport. Španělští fotbalisté jsou mistři světa, ve finále porazili Argentínu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase poděkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
4: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
1: Počasí.
0: Dnes polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty dnes do 22 stupňů, na horách mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezení kvůli opravám čekejte dnes v Teplicích, začíná oprava hlavního průtahu v ulici Nákladní u Alberta a také v Litoměřicích, tam se dnes částečně uzavírá ulice na Kocandě. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy v 8 od Františka Janačíka, tak pěkné pondělní ráno, za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo a Martin Písařík nás dneska veme do vesmíru, konkrétně tedy na planetu Venuše. Před 8:30 si připomeneme velkou osobnost českého humoru i hudby Jiřího Grossmana, dneska by měl totiž nedožité samozřejmě 85. narozeniny. Ale teď už písničky, které nestárnou, Olympik nebo Petr Spálený.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut, tak to byli olympici a já přeju pěkné ráno. Co v učebnicích nebylo? No třeba to, jaké podmínky panují na planetě Venuši. A právě na to nám odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, jaké je počasí na severu Čech, tak aktuální teploty v tuhle chvíli většinou okolo 13 stupňů Celsia, na horách klidně i jen 5 stupňů. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že bude hlavně polojasno. Na horách a na severu se místy můžou vyskytnout přehánky, ale budou to ojedinělé záležitosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sindel X a jeho proměna 10 minut před 8:30. Když se řekne besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek, určitě si vzpomenete na jméno Jiřího Grossmana. Mimochodem to, co jsem jmenoval, to jsou jenom 3 z desítek povídek, které společně napsali s Miloslavem Šimkem. A první jmenovaný Jiří Grossman by se dneska dožil 85 let. Zemřel v pouhých 30 letech v roce 1971, ale i tak za sebou nechal mimořádné dílo.
1: Jak kokotě si přijíst a víčka mír zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Zpíval Michal Tučný a teď už je tu pozvánka ke zprávám, protože za malou chvíli už to bude 8:30 a tak se František Janačík podívá společně s vámi třeba do bývalého vojenského prostoru Ralsko na Českolipsku. Dneska tam začíná týdenní zkouška sirén. Víc vám řekneme ve zprávách v 8:30.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku ode dneška neplatí vládní cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulace, které v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Další informace přidáme v našem vysílání před 9 hodinou. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD je na návštěvě Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Changchou. Cílem cesty je podle Okamury hlavně podpora turismu. V neděli Okamura ale nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně. Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzuje budoucí smlouvu o bezúplatném převodu pozemků a vodní plochy jezera Most ze státu na město. To by tak po získání celého areálu do vlastnictví mělo financovat i dopouštění hladiny jezera. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku začíná dnes týdenní zkouška sirén. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat. Na den přesně před 50 lety na Marsu přistála americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let. Dnes čekáme polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty do 22 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji České Kamenice ve směru od Děčína po silnici 1/13 se srazila 2 osobní auta. Na výjezdu z Ústí nad Labem na Lovosice po silnici číslo 30 se před Vaňovem kvůli omezení na jeden pruh tvoří kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Severa, zprávy o 8:30 od Františka Janačíka jste slyšeli. Co přinese dnešní den na severu Čech, to si řekneme už za malou chvíli. No a před 9 hodinou se přesvědčíme, jak to vypadá s cenami pohonných hmot na severu Čech. Určitě víte, že skončilo jejich zastropování. Teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Marcela Holanová a teď už vám hraje Elan.

0: No a Marcela Holanová a my si na Českém rozhlasu Sever můžeme připomenout, co přinese dnešní den. Máme tu pondělí 20. červenec. Tak a začneme ještě jednou pozvánkou k odpolednímu vysílání, protože rybáři v Modlanech provzdušňují rybník, aby tam neuhynuly ryby jako loni. A provzdušňovací přístroje zakoupené obcí mají zabránit nejhoršímu. O podrobnosti uslyšíte po 14. hodině. V České Kamenici začíná mezinárodní letní škola architektury. Zaměřuje se na udržitelnou architekturu, komunitní život a praktickou stavbu třeba ze dřeva. Loni tam byli architekti ze Španělska, Maďarska, Česka i Velké Británie a vytvořili v České Kamenici drobné stavby. Letos tohle setkání bude až do 28. července. Pokud máte v Litvínově čas, dneska to tam žije sportem, sportovní náměstí na náměstí Míru od 10 do 20 hodin. Vznikne tam sportovní hřiště pro zmenšené varianty takových klasických sportů, fotbal, florbal, mini turnaje, soutěže o ceny a exibice litvínovských sportovců a sportovních klubů. A ještě jedna pozvánka do Ústí nad Labem, živá hudba vás čeká v Bystroparku, od 17 hodin bude hrát Petr Kokos.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 640 minut, počasí při pondělku, tak teploty, teď ráno většinou do 15 stupňů Celsia, najdete ale i místa, kde je jenom 6, samozřejmě na vrcholcích Krušných hor. Jinak zatím beze srážek, předpověď mluví o tom, že bude převládat polojasno až oblačno, na horách se můžou vyskytnout ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bývalá Naďa Urbánková, určitě víte o tom, že vláda přestala určovat maximální možné ceny pohonných hmot. Takže ode dneška na to není žádné omezení a opět může stát nafta i benzín, jak je trhu libo. Jak se tedy po víkendu změnily ceny v Ústeckém kraji, to už asi ví naše reportérka Lucie Hejzlová. Dobré ráno, Lucie.
1: Krásné ráno, já jsem teď na dálnici D8 u Siřejovic na Litoměřicku. Dnes tu pohonné hmoty stojí na chlup stejně jako během víkendu, tedy za benzín řidiči zaplatí 43 korun a 40 haléřů a litr nafty stojí 42 korun a 10 haléřů. Stejné je to třeba i u menší čerpací stanice v Lovosicích u obchodní zóny. Asi největší cenový skok byl na čerpací stanici u Varvažova na Ústecku. Benzín tam stojí o korunu a 30 haléřů víc než a nafta je o korunu.
0: Tak vypadá to, že máme technický problém se spojením, to mě samozřejmě moc mrzí, každopádně to
1: skrví.
0: Ano, Lucie, slyšíme se?
1: Haló, slyším?
0: Ano, tak teď, teď jsme trochu povypadali. Každopádně pojďme k tomu, co na nové ceny pohonných hmot říkají řidiči.
1: Ti u poslední čerpací stanice před hranicí s Německem u Varvažova příliš nadšení nebyli a spíš natankovali méně paliva, než původně zamýšleli. Jinak mnou oslovení řidiči byli spíš spokojení, že ceny paliv hned skokově nestouply, jak původně analytici avizovali. Jde ale o první den, kdy stát ceny paliv nereguluje a situace se může měnit. Jen připomenu, že zastropování cen benzínu a nafty v Česku začalo letos 14. dubna. Nižších cen tak řidiči mohli využívat přes 3 měsíce. Stát ceny začal regulovat v souvislosti se současným konfliktem na Blízkém východě.
0: Situaci i dál určitě bude sledovat reportérka Lucie Hejzlová. Omlouvám se za technické problémy. Lucko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Za 6 minut bude 9. hodina a to znamená, že opět dáme řeč, ale pozor, Zdeněk Lukesle je na zaslouženém odpočinku, tím myslím dovolenou tedy samozřejmě, a tím pádem ho bude zastupovat Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: O čem se dnes bude mluvit?
1: A Petře, stopoval jsi někdy?
0: Já jsem se stopováním dostal do rozhlasu, teda ne do rozhlasu, tenkrát do rádia, takhle jsem se dostal k moderování v rádiu, ano. Jsem si stopnul budoucího majitele, když jsem jezdil ze školy. Z Ústí nad Labem do Slaného. Tak jsem jezdil stopem, abych ušetřil, že jo, študák.
1: Ano, ano, ano.
0: Ale to je 35 let, tak.
1: A to je zajímavé dostat se stopováním vlastní kariéře. Já jsem si jednou stopla na moje Zdenka Izera. Bylo to strašně vtipný.
0: A byl vtipný?
1: Byl hrozně skutečně vtipný. Je maličký, ale sršel vtipy a bylo to hrozně fajn cesta.
0: No, já myslím, že stopařů už ubývá. Zdaleka to není tak moderní, jako za našich mladých let, ale historky ze stopování proberete po 9. dnes s Renatou Filipi. Teď se s vámi loučí Petr Beran. Zítra ráno, pokud budete vstávat, tak opět naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Litoměřicích začala třídenní oprava výpadovky na Úštěk. Na náplavce u krajského úřadu v Liberci bude ještě druhá rampa pro pěší nebo vozíčkáře. Španělé slavili v ulicích Madridu zlaté medaile z fotbalového mistrovství dlouho do noci. Přes den polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Silničáři dnes v Litoměřicích začínají opravu silnice 1/15 na Kocandě. Podle Radima Tučka z městského úřadu bude provoz na místě svedený do jednoho jízdního pruhu. V dopravní špičce budou provoz řídit pracovníci stavební firmy. Opravy povrchu silnice mají být dokončené ve středu. Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude ještě druhá rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Zatím je hotové jenom jedno rameno od vjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Druhé rameno rampy má navazovat na nový park. Ten na levém břehu Nisy buduje město Liberec. Více řekl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem. Rampa bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky a navážeme vlastně na tu investici města Liberce, takže ty stavby se propojí.
2: Fotbalisté Španělska jsou mistři světa. Na stadionu v americkém New Jersey porazili Argentínu v nastavení 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali krajané, jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
4: Po závěrečném hvizdu propukly davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizií a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Premiér Maďarska Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala prezidentkou země. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďarský parlament teď musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů.
1: Sport.
2: 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Itálii vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím přepsala historické kontinentální tabulky nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami.
1: Počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty do 22 stupňů, na severu regionu kolem 17 stupňů a na horách jen do 16 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno 133 cm, průtok 87 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na výjezdu z Ústí nad Labem na Lovosice po silnici 1/30 se před Vaňovem kvůli omezení do jednoho pruhu vytváří už několik hodin kolony. Na Českolipsku pozor, ode dneška je kvůli opravám pro veškerou dopravu uzavřená silnice mezi Svitavou a Velenicemi u Brniště. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč. A my si budeme povídat o stopování, tedy o autostopu. A zeptám se vás, myslíte si, že je podle vás stopování bezpečné? Jezdíte anebo jezdili jste někdy stopem? Kam jste třeba nejdále dojeli? A proč berete nebo naopak neberete stopaře? Klidně už teď volejte do studia, telefon je 475 212 212. Můžete psát své zážitky anebo třeba historky i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz anebo klidně pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i můj kolega František Janačík. Františku, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Tak co ty a autostop, určitě jsi někdy zastopoval?
2: No, já jsem takhle si zastopovával od svých, asi nevím, zhruba 15 let, čili od gymnaziálních, a to už je minulé století. A ještě hluboko do něj.
0: Ano, ano, a kam jsi se třeba nejdále dostal?
2: No, já jsem to moc nepřeháněl, ale nejdál jsem dojel asi do Roudnice nad Labem z Teplic, respektive byl jsem na takové pěší další túře a stopl jsem u Velemína a stopl jsem si tajného policistu se STB, což mi on řekl sám, až když jsme dojeli na místo.
0: Tak to jsou skvělé historky. No. František Janačík a jeho stopování. Moc se těším i na to vaše. Takže už vytáčejte linku do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Helenu Vondráčkovou, ale teď zaspívá Karel Zich.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.
5: Telegram s adresou svět.

0: Helena Vondráčková nám otevřela dnešní pondělní Dáme řeč s datem 20. července. 9 hodin a 13 minut k tomu. My si teď skoro celou hodinu budeme povídat o stopování. Mě moc zajímá, jestli jste někdy se vydali někam stopem, a nebo třeba jestli stopaře berete, jestli máte i nějaké zážitky ze stopování, jako třeba Petr Beran a nebo František Jenačík. A víte, že stopovat můžete klidně i mimo Českou republiku? Oman je muslimská země na arabském poloostrově. Mladá cestovatelka Blanka Jurková chtěla projet Oman s přáteli. Nakonec ale vyrazila na cesty sama. Veronice Jaklové pak po svém návratu povyprávěla, jak to vypadá, když se blonďata, modrooká mladá Češka, vydá do Ománu a tam se přemisťuje hlavně stopem.
1: Původní nápad byl, že tam budu jezdit místní dopravou. Pak jsem se dozvěděla, že autobusy jezdí spíš tak jako do těch větších měst. No ale pak nakonec po té cestě mi většinou přijel ten nějaký Ománec, který mě vzal mnohem dřív než ten minibus.
2: Takže jak to vypadá, když blondětá, modrooká, mladá Češka stopuje po Ománu?
1: Nikdo skoro nevěděl, že jsem blondětá, protože já jsem tam začala jezdit s takovým tím bafíkem, s takovou čepičkou, protože mi doporučovali, ať opravdu jako ctím ty jejich zvyky a že mít zakrytý vlasy není vyžadovaný, ale ty lidi prý, že se na takový turisty okamžitě líp dívají, pokud jako tohleto ctí.
2: Nosila se zakryté vlasy, jak ještě se uspůsobila oblečení?
1: Uspůsobila jsem ho tak, že i když tam v zimě mají 27 stupňů ve stínu, což je jako tak

0: pečení, které Ománci respektují, které jim přijde přirozené. Přijde jim přirozené i to, že se žena pohybuje někde sama?
1: Já jsem hnedka na první pohled samozřejmě vypadala jako turista. Takže spíš jim připadalo nepřirozený nebo takový zvláštní, že tam jsem jako sama. Protože tam turisti jezdí ve dvou, ve třech lidech minimálně, půjčí si auto, takže jako nikdo z těch turistů nemá sebou ještě velký batoh. No a jinak jako ženy ománské jsem tam normálně viděla pohybovat se samotný, i když většinou šlo o to, že třeba nastoupili do auta, někam jeli za nějakým účelem, ne že by se tak jako někde poflakovali, postávali, kafrali s kamarádkama, jako jsem to vydala spíš u těch mužů, kteří si tam opravdu šli třeba popovídat jenom tak na ulici.
2: Podle Blanky Jurkové se k ní Ománci chovali slušně a uctivě. Byli velmi vstřícní a snažili se jí pomáhat, sami od sebe zastavovali, aby se zeptali, jestli něco nepotřebuje. Prý ani nestíhala vypisovat cedulky, kam jede. Tak vidíte, i takové stopování může být v Ománu a stopovat se dá prakticky kdekoliv. Tak kde jste stopovali třeba nejdále vy, kam jste se nejdále dostali? Volejte ke mně do studia. Telefon je 475 212 212 a my společně dáme řeč.

0: Já jen pamatuju, jak jsme asi před 20 lety s mým nyní už mužem stopovali kdesi ve skopských kopcích. O co méně auta jezdilo, o to byly ochotnější. Málo kdy nás nikdo nesvezl a jedno auto nezastavilo, přešpištělo asi 100 metrů. Pak si to rozmyslel, zase k nám docouval, stáhnul okýnko a s velikou lítostí nám vysvětlil, že má bohužel to auto tak nacpané, že se mu tam nevejde a že se mu tam nevejdeme a že je mu to opravdu moc líto. A normálně by nás vzal. Tak takhle vypadá stopování ve Skotsku podle paní Hanky a k nám do studia se dovolal i pan Petr od Teplicka. Pane Petře, hezké dopoledne.
1: Dobrý odpoledne, nebo dopoledne.
0: Tak co vy a stopování, jaké bylo, jaké jsou vaše zážitky?
1: Stopování. Budete se možná i, budete překvapeni, nebudu koktat úplně. Představte si, že v roce 68, po tom, co přišli už kluci, jsem vyhrál soutěž abych mohl odjet na okolí Bordeaux na česání vína. Tam bylo půl světa, včetně z Ameriky a tak dále. A tak jsme česali, vydělávali jsme si. A když už jsme měli, já jsem dokonce oslavil svý 25, tak si můžete spočítat, jak jsem mladý kluk dneska. A když jsme už nějaký peníze, tak jsem se rozhodl s kamarádem, který studoval v Praze a měl Zvětšina. Jeli jsme stopem do Lourdes. Došli jsme tam postupně, dvakrát jsme přespali u nějakých japtíšek a tady dostali jsme se tam, tak jsme viděli tu panenku a tak dále. A tam se dokonce mamince mojí, která už mi nežije, přinesl takovou tu Madonu, bylo to taková puštěnká pastová, i tu vodu tam, od co se přines mamince tady, která by dala v roku tady u Teplic. Takže to je takový to stopování.
0: Stopování ve Francii. Pane Petře, a jaká to byla vzdálenost, abychom se to dokázali více přemýšlet? Zhruba. Dokážete si vzpomenout?
1: Já to vůbec nevím. Říkám, stopem napřed nahoru se dostat na tu vejšku, že a pak teprve to je víceméně po rovině, ale abych to vůbec mi nenapadlo to někdy měřit. Zkrátka, byl jsem tam, měl jsem tomu rád, viděl jsem místa, který mnozí lidi neviděli, ani třeba ani neuvidějí. Zkrátka, a to, že se to přijde s tím mamince, tak to mě taky hrálo.
0: Jasně, to vám udělalo tu největší radost. A taky zůstala vzpomínka na celý život. Pane Petře, moc díky, že jste zavolal, tak mějte se hezky a zase někde naslyšenou.
1: Naschle.
0: A co vy, kde nejdále jste stopovali, kam jste se dostali a máte třeba i nějakou nádhernou vzpomínku jako pan Petr z Teplicka? Volejte do studia, telefon je k dispozici a linka je 475 212 212.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle byla skupina Kryštof a vy posloucháte Český rozhlas Sever. My si povídáme o stopování a k nám na e-mail napsala i paní Milena. Zdravím z Úlovic. V mládí jsem jezdila z Prahy k babičkám do Úlovic. Bylo to vždycky originální. Někdy brzo na místě, jinde celý den s různými řidiči a vozidly, dokonce i s traktorem nebo i s koňským povozem. Ale jeden zážitek je fakt super. Žili jsme v Jizerkách na samotě, večer jsem běžela daleko na vlak, který mi ujel před nosem. A já se musela dopravit do Liberecké nemocnice k operaci druhý den. Šla jsem kus cesty pod mě lesem a zoufale čekala, kdo mi zastaví. A zázrak se stal v podobě starého auta. Zarostlého řidiče, sekyra pod sedačkou a dvířka bez kliky. Bála jsem se ho, ale byl to snad anděl, i když jel na opačnou stranu. Odvezl mě až do Liberce k nemocnici, popřál mi úspěch v životě a já mu neustále děkovala. Od té doby jedu občas stopem. To napsala paní Milena, tak paní Meleno, díky, a já si vzpomínám třeba i na své stoparské zážitky. Za mladá jsem vždycky stopovala, bylo to skvělé, strašně moc mě to bavilo, většinou jsem stopovala s kamarádkou. Když jsem byla starší a už jsem jezdila autem, stopaře jsem vždycky brala až do jedné velmi nepříjemné zkušenosti, kde mě stopařka okradla. Z kabelky mi vzala peněženku, vzala mi doklady a to byla ta špatná zkušenost a od té doby už stopaře neberu. Bohužel stopování má i ty stejné stránky, ale když vzpomínám na svoje stopování, tak to bylo vždycky hodně fajn a milé. No a už jsem vám povídala o tom, jak jsem stopla Zdeňka Izera. No a věřte mi, doopravdy je vtipný jak v televizi, tak ve skutečnosti.

0: 9 hodin 32 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, my si povídáme o stopování. A když jsme u toho stopování, tak mi nedalo a zavolala jsem i Davidu Dejlovi, zpěvákovi, jestli někdy stopoval. Davide, přeji hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, přeju všem posluchačům jenom do studia.
0: Tak co, jste milovník stopování? Stopoval jste někdy, anebo to nebylo pro vás?
1: No, milovník stopování úplně nejsem, ale párkrát jsem já stopaře vzal a potom ten příběh, co mi třeba povídali nebo povídal, byl hodně zajímavý. A musím říct, že já osobně, kdybych měl stopovat, zvlášť třeba v cizí zemi, tak bych trošičku strach měl, nebo ne trošičku, ale bych měl strach, protože nevím, k komu sedám do auta a... Pokud by to byla jako situace, kdy bych přišel po všechny doklady a peníze a musel bych se dostat z bodu A do bodu B, tak bych to asi udělal, ale jinak bych volil radši MHD nebo auto.
0: Jasně,
1: nebo prostě jiný prostředky.
0: Takovou tu bezpečnější.
1: Ale je to, myslím si, že je to velký dobrodružství, hlavně i challenge, že si třeba někdo řekne, že pojede stopem přes dva kontinenty. No, tak to je jako velká výzva.
0: No, já jsem nejdále tedy dojela z Ostravy do Českých Budějovic a byl to tedy neuvěřitelný zážitek. Nedokážu si představit, že bych jela přes dva kontinenty, ale jsou takový. A Davide, já jsem našim posluchačům tady vlastně zmínila, když jsem za mladá stopla Zdeňka Izera a byla jsem z toho naprosto pav. Vy, když vezmete stopaře a vidí Davida Dejla, jsou z toho taky naprosto pav, že je stopl vlastně známý zpěvák. Nerozdáváte
1: jo, no, takový štěstí nemám, že bych nabral třeba fanouška, protože těch zpěváků a zpěvaček je samozřejmě milion, takže a takový ty ikony, jako byl Karel Gott, kdy vás pozná úplně 99,9% populace, tak už není, ale děje se mi to většinou v situacích, ve kterých nechci, jako třeba když jsem šel do jednoho krámu velkého, kde se prodávají různé zahradní věci a zrovna jsem tam šel se koukat na nové záchodové prkénko. Takže
0: ano.
1: Tady při té příležitosti, protože ono vybrat záchodové prkénko je velmi složitá záležitost, aby fungovalo na to, co už tam máte.
0: To máte pravdu.
1: No a najednou se objevila paní prodavačka úžasná, můžu se s váma vyfotit. A v tu dobu jsem měl hlavu úplně někde jinde, než bych chtěl mít. Takže, takže tak.
0: Tak Davide, díky a přeji vám tedy, až někdy vezmete stopaře, abyste rozdal k tomu i ten autobus.
1: Určitě, já bych popřál všem, co jedou stopem, tak aby dorazili v pořádku na to místo a mějte pěkný léto.
0: Tak moc díky, mějte se a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Dáme řeč s Renátou Filipi.

0: Petr Novák dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dáme řeč. A my jsme si dnes povídali o stopování a další téma spolu, o tom si budeme povídat zase zítra po deváté, tentokrát o málo známých zámcích a hradech. Tak moc se těším na vaše tipy, klidně už mi je pište na Facebook Českého rozhlasu Sever a nebo do e-mailu, tedy na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. My pokračujeme přesně ve 9:45, tady bude zámecké léto. Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, písnička.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představíme. Víme kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pes si tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu, zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád, zámecký vibe to má, no má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky, tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omlouvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta, hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálně jich může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hořeň, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckém letě CZ, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: byla slovenská zámecká návštěva Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale moc krát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, nashledanou.
1: Děkuju, vám taky, nashledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, po velkou dne vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litoměřicích začalo očipovávání popelnic. Liberecké dětské dopravní hřiště je ode dneška kvůli opravě uzavřené. Ve Španělsku při oslavách fotbalového vítězství na mistrovství světa zemřel 13-letý chlapec. Přes den polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Litoměřicích dnes začíná čipování popelnic na bioodpad. Každá z nich dostane plastový čip, informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Nádoby navíc musí být viditelně označené jménem a adresou vlastníka.
2: Svůj čip dostali také kontejnery na tříděný odpad. Začátkem příštího roku chce radnice pokračovat s čipováním nádob na směsný komunální odpad. Podle vedoucího odboru životního prostředí Pavla Grindlera má nový systém přispět k lepšímu třídění i snížení množství odpadu. Měřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo podle úřadu na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká to mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
3: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
0: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Reakci Ministerstva průmyslu zjišťujeme. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel i 13-letý chlapec a několik dalších osob bylo zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech. Dnes se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají mimo jiné také projít centrem hlavního města Madridu.
1: Počasí.
0: Dnes polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty do 22 stupňů, na severu země jen kolem 17 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami od 13 do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/6 u Petrohradu na jihu Lounska ve směru na Karlovy Vary srazilo osobní auto s dodávkou. Na Českolipsku pozor, na silnici mezi Novou Vsí a Novým Oldřichovem se srazilo nákladní auto a autobus. Problémy s průjezdem tam čekejte až do 12 hodin. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Severa, startuje dnešní dopolední expres. Slavným Severočechem je dnes válečný hrdina letec Jiří Janoušek. V Křížem krajem se vydáme na Českolipsko do Vítkova a galerie keramických výrobků a babské rady tentokrát pomůžou s letním osvěžením.
1: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, Hana Zagorová a Karel Wagner, Hej mistře basu. 10 hodin k tomu 10 minut v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever nám teď představí Milan Knotek dalšího slavného Severočecha a vracíme se do druhé světové války.
1: Slavní Severočeši.
2: Jedním z prvních příslušníků 311. československé bombardovací perutě RAF, kteří položili život během služby, byl Jiří Janoušek. Narodil se v roce 1917 v Semilech, kde také vyrůstal. Vyučil se elektrotechnikem. V letech 1937 až 39 vykonával základní vojenskou službu u 2. leteckého pluku, kde získal první odbornou průpravu. Po německé okupaci se rozhodl odejít do zahraničního odboje. V Krakově podepsal vstup do cizinecké legie. Když vypukla válka, působil jako letecký mechanik na francouzských základnách. Kapitulace Francie ho přiměla k evakuaci do Velké Británie, kam se dostal na člunu vlečeném za holandskou lodí. V Anglii byl zařazen k nově vznikající 311. československé bombardovací peruti. Pokračoval tu v práci mechanika. Po absolvování střeleckého kurzu nasedl 16. prosince 1940 poprvé k bojové akci do bombardéru Wellington. Posádka měla provést nálet na Mannheim. Letadlo mělo po vzletu technické problémy a piloti se rozhodli vrátit zpět na letiště East Wrexham. Stroj se ale zřítil do lesa. Někteří členové posádky se štěstím přežili, ale přední střelec Jiří Janoušek zahynul pravděpodobně už při nárazu. Po válce byl povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka. V rodných Semilech má pamětní desku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvojice Slza v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever za malou chvíli. Miroš Birka, teď se ale vydáváme opět na sever Čech.
1: Křížem krajem.
0: Manželé Michal a Ivana Musilovi z Vítkova u České Lípy se roky dívali z okna na chátrající kapli svaté Anny z roku 1910 na kopečku před jejich domem. Nakonec se rozhodli si naspořit kapli od města Česká Lípa v roce 2009 odkoupit a stavbu postupně rekonstruovat. Kapli si s Michalem Musilem prohlédla Eva Bucharová.
2: Já vidím na starých fotkách, že interiér té kaple to byla opravdu ruina. Je to plesnivé, opadává omítka, okna je nutné vyměnit.
3: Ona zvenku, ta kaple, úplně nevypadala špatně, ale vnitřek byl teda opravdu škaredý, podlaha byla rozpraskaná, prakticky zničená, omítky byly plesnivý do půly oken, ta kaple byla mokrá. Takže my jsme komplet obouchali omítky, jsme zjistili, že tam je pod ní cihla a poměrně krásná cihla, tak jsme se rozhodli, že už novou omítku dávat nebudeme a zachovali jsme tu cihlu.
2: Vy jste vlastně přiznali ty cihlové klenby a ano, celé ty
3: ano,
2: zdi.
3: Ano. Vybourali jsme podlahy, tu jsme udělali komplet novou, včetně izolace vnitřní i vnější, aby teda jsme zabránili vzlínání vody.
2: Co ale bylo relativně v pořádku v tom interiéru, tak je...
3: Kůr, ano, ta celá rekonstrukce spočívala pouze v umytí jarovou vodou. Ten byl jenom zaprášen, jak byl opravdu ve velmi dobrém stavu.
2: Co si myslím, že je původní?

0: tak jsou ty dveře do kaple.
1: Ano, dveře jsou původní, byť se někdo kdysi dávno snažil opravit nějakou takovou divnou barvou, takže i ty dveře budou potřebovat nějakou pozdější rekonstrukci, ale jsou původní i s, vlastně s nějakýma vyřezávanýma reliefama a s původní klikou, na který je zobrazen nějaký hasič nebo voják.
0: Co okna?
1: Okna ty byly strašný. Jsme rekonstruovali kompletní výměnu oken, plus jsme dělali střechu. Ta střecha byla relativně v té době, kdy jsme rekonstruovali interiér, tak byla relativně v pořádku. Nicméně ty poslední roky už začínalo zatýkat dovnitř a bylo vidět, že šablony už jsou poškozený a takže jsme vlastně s těma oknama udělali i rekonstrukci střechy.
0: A slyšíme, že v kapli svaté Anny se i zvoní?
1: Ano, tam je zvon, je původní, je teda už poměrně skorodovaný, nicméně hlas má stále pěkný. Podle reliefu, který je na zvonu ještě je čitelný, tak ten zvon pochází z roku 1917.
0: K čemu kaple svaté Anny slouží dnes?
1: Dnes je to vyloženě výstavní prostor pro naši keramiku, kterou vyrábíme s manželkou právě v tom domečku kousek od kaple svaté Anny. Máme otevřeno po dohodě, takže vycházíme vstříc našim zákazníkům i lidem, kteří se chtějí podívat do kaple a otevíráme ji tak, aby to vyhovovalo časově i jim.
2: Do galerie keramiky v kapli svaté Anny ve Vítkově jsme se podívali s keramikem Michalem Musilem.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Věra Špinarová, jí slavný s názvem Georgie, za minutu a půl tady máme 10:30, pokračuje dopolední Express a vy teď se vydáváme za naší regionální stopařkou.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Náměstí míru v Litvínově patří totiž ode dneška sportu. Podrobnosti si pro nás připravila Veronika Jaklová, kterou teď zdravím. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Co se na náměstí právě teď v těchto chvílích odehrává?
2: Město Litvínov ve spolupráci se spolkem My Litvínov pořádá v rámci červencového programu Všude kousek a kousek všeho veřejnou sportovní akci Sportovní náměstí. Ta je určena hlavně pro rodiny s dětmi, ale také pro širokou veřejnost. Na náměstí míru vzniklo speciální sportovní hřiště pro zmenšené varianty klasických sportů, jako je například fotbal nebo florbal. Jsou tam připravena i další stanoviště pro jiné sporty. V běhu několika dnů se tady uskuteční miniturnaje, sportovní soutěže o ceny i exhibice litvínovských sportovců a sportovních klubů. Sportoviště ale budou přístupná i veřejnosti. Cílem akce je oživit centrum města a propagovat sport a pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu.
0: Veroniko, jak se lidé můžou aktivně zapojit? Co si tam vlastně lidé vyzkouší?
2: Tak kromě zmiňovaného florbalu a fotbalu, také basketbal, volejbal nebo badminton, z těch netradičních sportů například frisbee nebo hakisak. Sportovní vybavení zapůjčila firma Decathlon, takže není potřeba cokoliv brát sebou, pouze sportovní oblečení, vhodné boty a hlavně dobrou náladu. A pro sportovce je zajištěný i pitný režim. Lidé se mohou přihlásit do Ligy Trojic ve fotbale nebo florbale, podle počtu přihlášených se bude hrát na 2-3 vítězné góly. Na náměstí se uskuteční ale i další sportovní soutěže, například u basketbalového koše v hodu z co největší dálky a v jiných střeleckých disciplínách. Je také možné si jednotlivá sportoviště předem zarezervovat, a to na mailu libuše.sousedskýdum@gmail.com anebo přímo u pořadatelů na jednotlivých stanovištích. Program není pevně stanovený, záleží na účasti lidí, ale organizátoři budou na místě po celou dobu konání akce, a to i za nepříznivého počasí.
0: A poslední důležitá otázka, jak dlouho celá ta akce potrvá?
2: Jedná se o 4denní akci, které se lidé mohou zúčastnit od dneška až do středy, každý den od 10 hodin dopoledne do 8 hodin večer a ve čtvrtek od 10 do 14 hodin.
0: Zjistila naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Brontosauři, jejich hit s názvem Šafrán, 10 hodin skoro 38 minut, pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Letošní léto nabízí jak velmi horké letní dny, tak také chladnější propršené dny, no, ale každopádně je i v létě zapotřebí se nějak příjemně osvěžit. A jak na to, tak to nám teď poradí Babské rady.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí, chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Turecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, za malou chvíli bude pokračovat zpěvák Joe Cocker, 10 hodin 46 minut a v dopoledním expresu teď pro vás máme pravidelné tipy a pokud jste si nás naladili o něco později, tak jenom doplním, že kolem 10:30 nás naše severočeská stopařka Veronika Jaklová zvala do Litvínova na sportovní náměstí, na náměstí Míru, kam můžete až do středy vyrazit za sportem. Vždy mezi 10:00 dopolední a 20:00 večer. Tam najdete různé druhy sportu v takové zmenšené formě a je to samozřejmě určeno hlavně pro děti, ale zúčastnit se a vysportovat můžou i dospělí. Takže Litvínov, náměstí Míru, sportovní náměstí. Pozvu vás také do Ústí nad Labem, do městských sadů, kde u Bystra Park dnes pokračují pravidelné letní odpoledne s živou hudbou a dnes v 5:00 tam zahraje Petr Kokos svou vlastní tvorbu i neotřelá aranžmá známých melodií a můžete si tak poslechnout ústeckou hudební legendu. Pozvu vás v Ústí nad Labem ještě do kina, a to do veřejného sálu Hraničář na Klubové kino, kde dnes uvidíte skvěle obsazenou slavnými českými herci komedii Pět švestek, dojemnou i hravou komedii o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. A skončíme opět kinem, tentokrát už letním, v Postoloprtech, kam dnes dorazil kinematograf Bratří Čadíků. Najdete ho na Zámecké zahradě, a to až do 23. července, a dnes po setmění po 9:30 uvidíte další romantickou komedii Moře na dvoře s Ondřejem Vetchým v hlavní roli.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje dál, blíží se nám 11. hodina, bude tady za necelých 8 minut. Přijde do studia opět kolega František Janáček s dalšími zprávami a bude varovat například obyvatele Ralska, kde se dnes budou zkoušet nové sirény. A my si do té doby ještě poslechneme Kabáty nebo Eltona Johna. Stále příjemné pondělí 20. července.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Základní škola speciální v Litvínově bude mít od září nový výtah. V Ralsku dnes začaly týdenní testy systému varování obyvatel, včetně nových sirén. Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stopu nařizovaného vládou. Přes den polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Zhruba 5 milionů korun zaplatí Litvínov za stavbu výtahu v základní škole speciální. Chodí do ní mimo jiné i děti s kombinovaným postižením a ty dosud využívali k přesunu do pater, takzvané schodolezy. Škola si je nechá jako rezervu, od září ale bude využívat výtah, říká ředitelka Jitka Havalková.
4: Máme spoustu dětí i mobilních, takže přesuny po jednotlivých patrech na těch schodolezech byly komplikovanější. Tohle nám ulehčí ten přesun a současně taky provozně to pomůže při přesunech nábytku a vybavení kompenzačních pomůcek a podobně.
2: V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku dnes začala týdenní zkouška sirén. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat. Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky budou zkoušet nová zařízení. Pokud bude pro přenos zvuku vhodné počasí, uslyší obyvatele opakované hlasové pokyny a také zvuky sirén. Testování výstražného systému skončí tento pátek. V Česku ode dneška neplatí cenové stropy vlády na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
5: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů paliva podraží jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty a také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Návrat vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude, dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní. Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na zvýšení penze. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky se jim třeba výdělek za odpracované dny k valorizaci bude přičítat. Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku odchodu do důchodu na 65 let.
6: Sport.
2: Teniska Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje okruhu WTA v Aténách domácí Sakariovou 6-7-6 a 6-3, získala tak 9. singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu 2024.
6: Počasí.
2: Polojasno až oblačno po celý den, na horách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty dnes do 22 stupňů Celsia, na severu regionu kolem 17 stupňů, na horách mezi 13 až 16 stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 dejte pozor, za 38. kilometrem ve směru na Chomutov po nehodě nákladního auta je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na silnici 253 mezi Krupkou Přítkovem a Dubím pozor na zdržení kvůli opravám, bude silnice průjezdná až do konce srpna k Ivadlově. Na Českolipsku se na silnici mezi Novou Vsí a Novým Oldřichovem srazilo nákladní auto a autobus. Tam problémy s průjezdem čekejte ještě přibližně hodinu. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pokračuje pondělní dopolední Express, posloucháte Český rozhlas Sever, stále příjemný 20. červenec, no a my přivítáme ve studiu už za malou chvíli pravidelného hosta. A řeč bude vlastně o ohni. Udělat si v létě táborák a na něm opíct buřty je samozřejmě pro každého z nás příjemná záležitost. Jak se ale chovat v lese, aby jsme něco nezapálili, a může za čím dál tím častější požáry opravdu suché počasí, tak na to se budeme ptát už za malou chvíli Kateřiny Kosíkové z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
7: Dopolední Express s Milanem Králem.

0: Hostem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte dnešní dopolední expres a je čas na našeho hosta. Stále teplejší a suší počasí je, nebo zaznamenáváme i v našich zeměpisných šířkách. A i to letošní léto přineslo velká vedra a taky vody v krajině je málo. A právě sucho zvyšuje nebezpečí požáru, o kterém si dnes budeme povídat s naším hostem Kateřinou Kosíkovou z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Vás vítám ve studiu za mikrofonem. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: A začnu rovnou otázkou. Kolik požárů v přírodě jste už letos museli likvidovat?
2: Já jsem si samozřejmě připravila statistiku požárovosti i zaměřenou právě na ty požáry v přírodním prostředí s rozdělením na požáry v lesích, takže když bychom tady začali rovnou nějakými statistickými daty a údaji, tak statistika, která nám za, řeknu ten loňský rok, aby jsme měli nějaké to porovnání, říká, že počet událostí, mimořádných událostí, kde Hasičský záchranný sbor zasahuje, je v celé České republice zhruba 170 tisíc, z toho v Ústeckém kraji je to zhruba 14 tisíc. Když vezmeme ty požáry v tom přírodním prostředí, tak tam jich je zhruba 4200, v lesích 1500, takže se nám jakoby redukuje na tuhletu část. Co se týče za ten letošní rok k tomu dnešnímu dni, nebo respektive k tomu konci června, kdy v celé České republice jsme zaznamenali zhruba už 800 požárů, což je takový nějaký, řekněme, průměr. Ten rok 2022 jsme byli na dvojnásobných hodnotách, nicméně ten rok výrazně, řekněme, byl výrazně významný v těchto těch počtech, tak jinak jsme, řekněme, v nějakém řeknu standardu. Když bychom si třeba pro ten Ústecký kraj se podívali na to, jak v tom srovnání si celorepublikově stojíme v počtech, a to je teď, řekněme, k tomu konci června, tak my v počtech požárů jsme někde tak nějak, řekněme, ve středu, jo, kolem 50 požárů v tom lesním prostředí. Nicméně plocha, tam my poměrně zásadně vybočujeme. Tam my jsme zhruba na 137 hektarech, které jsme už měli zasaženy požárem, a takhle významné plochy nebo významnější plochy v tom té celorepublikovém srovnání má s námi ještě Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, ale tam ty hodnoty v přepočtu na ty hektary jsou výrazně menší, to znamená od nějakých 25 do 60-70 hektarů. Mm-hmm. Takže ta naše plocha je významná. Takže určitě bychom v našem kraji se měli věnovat té problematice požáru v přírodním prostředí, požáru v lesním prostředí, samozřejmě rizikům a především tomu našemu chování.
1: To všechno ještě probereme. Já se zeptám na nějaký třeba jeden konkrétní příklad, který ten požár byl největší, zasahovalo nejvíc hasičů, prostě takový ten nej, který jste zaznamenali.
2: My tedy bohužel máme v letošním roce požár už jeden za sebou v Národním parku České Švýcarsko. Právě specifika Národního parku České Švýcarsko, kde jsme se bohužel, řekněme, trošku neslavně proslavili nejrozsáhlejším požárem, který v roce 2022 jsme tady likvidovali vlastně s pomocí hasičů z celé České republiky. V rámci odřadu jsme si povolávali, trvalo to poměrně dlouhou dobu a zasáhlo to zhruba 1000 hektarů. Tak my jsme v květnu letošního roku likvidovali požár opět v Národním parku České Švýcarsku, byť to nebylo v té oblasti Hřenska, bylo to v oblasti Rynartic Jetřichovic, ale je to pořád v téhleté oblasti, kde teda ta zasažená plocha byla zhruba 100 hektarů, to znamená menší rozsah, nicméně už velmi rozsáhlý požár, kde jsme opět teda povolávali některé kolegy z některých krajů, ale to, co je asi nejpodstatnější, je právě to letecké hašení, které je naprosto zásadní. Je to z toho důvodu, že se v tom prostředí, obzvlášť v našich podmínkách v Národním parku, ten les je velmi členitý, velmi skalnatý a velmi špatně prostupný. To znamená, my se s těmi našimi silami a prostředky velmi špatně dostáváme těm ohniskům, tak aby jsme omezili nejdřív to šíření a pak teda zlikvidovali ten požár. Takže tady jsme na nasazovali leteckou techniku, řekněme velmi masivně, takže se nám podařilo zhruba během týdne ten požár zlikvidovat. Byť ty podmínky ideální nebyly, ale řeknu, nebyly tak dramatické, jako byly v tom roce 2022, kdy byl velmi silný vítr, kromě toho sucha, kromě toho tepla, tak byl velmi silný vítr, který tu naši práci velmi komplikuje.
1: Na to sucho teplo se zeptám hned po písničce a já připomenu vám, posluchačům Českého rozhlasu Sever, že se můžete i zeptat, pokud by vás něco zajímalo. Linka sem do studia 475 212 212, také máme e-mail host@sever.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes probíráme vlastně požáry, úplně jednoduché slovo. Hostem je Kateřina Kosíková z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. My jsme mluvili v tom předešlém vstupu o nějakých statistikách, jak často kde, jak hoří a tak dále. A zmiňovali jsme také to, že pro vás je komplikované třeba při požárech v Národním parku České Švýcarsko se k tomu požáru dostat. Ale teď mezi tím během písničky jsme vlastně zjistili, že ono je to pro vás velmi komplikované i tam, kde je spousta lidí třeba na sídlištích.
2: Ano, je to přesně tak. Když jsme se bavili o tom, co je pro nás složité nebo čím ty požáry jsou náročné, tak není to jenom tím, že se tam nemůžeme dostat, nebo je to nějaká složitá technologie, chemický průmysl, speciálně tady v Ústeckém kraji, ale jsou to i třeba řekněme běžné věci, jako je sídliště, když vám hoří v bytě v 7. podlaží bytového panelového domu, tak my se potřebujeme k tomu dostat na nějakou řekněme rozumnou vzdálenost. Většinou tyhle ty objekty jsou vybavené nástupními plochami. Pro požární techniku, což je taková speciální plocha, je označená dopravní značkou a je určená právě k tomu, aby jsme tam mohli ustavit tu naši výškovou techniku, aby jsme se tam s tou plošinou nebo s tím žebříkem dostali. A neméně podstatné, to znamená udržovat ty nástupní plochy volné, neparkovat tam vozidla, tak neméně podstatné je dostat se až k té nástupní ploše, po případě dostat se až k tomu objektu, když to bude objekt do 4 nadzemních podlaží, tak tam ta nástupní plocha nebude, ale i tak se tam potřebujeme s tou technikou dostat. A mnohdy opravdu míváme velké problémy dostat se na těch sídlištích v dostatečné vzdálenosti. Brání nám tomu zaparkovaná auta a to různě třeba v křižovatkách. Ty poloměry otáčení pro nás tou technikou jsou prostě zásadní, ale i ta šířka. Existuje takový celorepublikový projekt 3 metry k životu se to jmenuje a je to právě o tom, že se prostě potřebujeme s tou technikou dostat, aby jsme ty životy mohli zachraňovat a tady je prostě každá minuta, každá vteřinka je opravdu důležitá a nechceme samozřejmě poškodit nic při tom našem dojezdu.
1: Takže varování, až budete na sídlištích parkovat, nejenom, že se tam musí vejít osobní auto, ale měla by se tam vejít i ta větší technika, nějaký velký nákladák a tak dále. Pojďme zpátky k tomu létu. Je to sucho a větrno? Asi je to ten největší rizikový faktor, anebo...
2: Já bych úplně to, že je sucho, nebo že je sucho a teplo, když to úplně přeženu, na poušti je sucho a teplo a nehoří tam, takže to asi nebude to, co by nám způsobovalo ten požár. Samozřejmě tady máme ten hořlavý materiál, ať jsou to lesy, ať jsou to parky, ať je to kdekoliv. To největší riziko je bohužel člověk. Proč se nám, když je sucho, respektive sucho moc neovlivníme, i na jaře, zimní měsíce jsou velmi suché,

0: Ale v těch zimních měsících tam je větší riziko a větší jaksi statisticky událovost u komínů, u jiných příčin toho požáru, právě protože je to spojeno s tou lidskou činností. Ale tady jsme to viděli už v tom květnu, jak jsem zmiňovala požár v Národním parku, tak v květnu se udělalo hezky. Ještě nebylo léto, ale bylo hezky, to sucho tam samozřejmě bylo a mnohem víc lidí nám vyrazí do přírody. Začnou prostě v té přírodě si to užívat a s tím jsou vlastně spojená ta zvýšená rizika. Tím, že ten člověk se nám asi víc pohybuje a projevuje i v tom venkovním prostředí, i třeba na těch zahrádkách.
1: Tak se nebudu ptát na ty lidi, ale je vůbec možné v přírodě, nějakým způsobem pak odhalujete, jak vznikl požár, je vůbec možné, aby ta příroda sama od sebe začala hořet?
0: Tak rozliším ty dvě věci. Jednak ty příčiny, mám tady zase připravenou nějakou statistiku, jak celorepublikovou, tak tady ústeckou, na to, jak jsme na tom s odhalováním příčin. A v té vlastně první části té otázky, jak je to...
1: Pomineme lidi. A teďko může začít samo od sebe v přírodě hořet?
0: Určité samozřejmě možnosti, kdy nám začne v přírodě samo, opravdu samo, bez přičinění člověka hořet, jsou. Jsou to třeba při bouřkách, blesky, které nám způsobí požár. O tom samozřejmě víme, jsme schopni si to zdokladovat a jsou to jak požáry v lesích, tak požáry třeba na polích. Další, kdy se může stát, že dojde k tomu požáru, je třeba nějaké samovznícení. Může to být nějaký přírodní materiál, který má tuhle tu schopnost se samozněcovat, je v nějaké větší třeba hromadě, když nám právě naprší, namokne, pak je teplo, začnou tam probíhat různé procesy. Tohle to jsme taky schopni velmi dobře odhalit, pokud zjistíme, že v tom ohnisku se takováhle nějaká, řekněme, hromada nebo nějaký tehle ten materiál nachází, my si ho odebereme na expertízu a jsme schopni zjistit, jestli tenhle ten materiál má tu schopnost se samovzněcovat nebo nemá. Takže ano, jsou tady ty možnosti, kdy k tomu dojde. Já když rovnou plynule přejdu do té statistiky, tak když vezmu tady tu naší ústeckou, tak ty mimořádné příčiny, což tam patří třeba dopravní nehody, které jako, tak patří tam třeba i ty blesky, tak je to 1%. To samovznícení tam máme také a jsou toho necelé 3% z těch všech příčin, z těch všech požárů. Takže je to opravdu malé množství. To samovznícení se samozřejmě tady netýká jenom třeba toho lesního porostu, týká se to třeba nějakého skladování, třeba uhlí má tendenci, takže tam patří i tohleto do té kategorie patří.
1: Po písnice budeme pokračovat. Já připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212, také e-mail host@sever.rozhlas.cz.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte Dopolední Express a dnešním hostem je Kateřina Kosíková z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. My teď během těch písniček tady zjišťujeme, že témat, které by se daly kolem ohně řešit, spousta, nicméně dnes dopoledne se bavíme o vlastně přírodě, o tom, kdy nám začíná hořet v přírodě, na co si dávat pozor. Probírali jsme a zjistili jsme, že je to opravdu jenom pár procent, kdy se samovznítí příroda, les a tak dále. Samozřejmě to umí ta příroda, ale je to opravdu málo, ale většinou za to může člověk. Jak vy to tady máte i rozdělené, jak často tedy kvůli člověku začne hořet?
2: Ano, já jsem si připravila statistiku, jednak teda nějakou celorepublikovou, která má podobná čísla, podobné hodnoty, jako my tady v Ústeckém kraji, ale budeme se věnovat Ústeckému kraji. A když jsme si tady říkali opravdu malá procenta, kdy blesk způsobí požár, tak to, co z té statistiky, protože to zjišťování příčin vzniku požáru děláme u každého požáru, tak to, co přes 40% nám ukazuje, tak je způsobeno nedbalostí. Nedbalostí člověka. Není to úmysl, je to prostě nějaké nedbalostní chování, něco opomeneme a vznikne požár. To, co je další velkou kategorií, která dosahuje téměř 23%, je neprokázané znavinění. To znamená, že mohla to být nedbalost, nám se ovšem nepodařilo najít společně s policií, protože na tom vyšetřování spolupracujeme s policií České republiky, tady potažmo Ústeckým krajem, tak to neprokázané zavinění jsme nenašli nikoho, nevíme, jestli to byla nedbalost, nebo jestli to byl úmysl, nicméně patří to do stejné té kategorie toho, co způsobil člověk. A třetí velká skupinka, zhruba 20% těch příčin, jsou technické závady. A to je to něco, co povětšinou nemůžeme ovlivnit, kdy se prostě něco, ať jsou to nějaká ložiska, která se někde třou, anebo jiná technická závada na zařízení, které je revidované, je provozované v souladu s nějakým tím předpisem, ale prostě dojde k nějaké technické závadě. To jsou asi největší kategorie, jenom to, co se nám nepodařilo objasnit, protože i tuhle tu kategorii máme, tak je to tady v Ústeckém kraji poměrně malé procento, je to 1,2%, kde se nám prostě nepodařilo objasnit tu příčinu, protože i to se může stát.
1: To jsme také probírali baterie v elektromobilech, v elektrokoloběžkách, ale jak jsme říkali, to by bylo samostatné téma. Určitě vás tady rádi opět uvidíme. Pojďme teď na konkrétní věci v přírodě. Můžu jít do lesa a udělat si ohníček? To asi ne.
2: Nemůžu, přesně tak. Do lesa můžu jít, ano, ale ohníček si v lese v žádném případě rozdělat nemohu. Nemohu si ho rozdělat v lese a nemohu si ho rozdělat do 50 metrů od okraje lesa. To znamená ani v tom blízkém prostředí. Co v současné době platí, a nevím, jestli je to všeobecně známo, tak Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil pro celé území Ústeckého kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. A je to doba, která na základě našeho podnětu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje směrem ke krajskému úřadu přišla už koncem června, takže od toho konce června do odvolání tady platí vlastně tahle ta výstraha, tohleto vyhlášené doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. A co bych ráda tady tedy i citovala z tohohle nařízení, je, že v tuto dobu období sucha je zakázáno spalovat hořlavé látky na volném prostranství. My se samozřejmě budeme o tom bavit, že obecně nám už tuhle tu regulaci spalovat klestí, spalovat listí zakazuje jiný právní předpis. Nemá to až tak nic společného s námi, jako s požární ochranou, ale s životním prostředím. Ale v tomto nařízení to je. Co tam je dál v této výstraze je, že na místech se suchým porostem, krom toho lesa a vzdálenost do 50 metrů od lesa, je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat ten oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Je tam potom určité omezení na použití pyrotechniky, kterou mimo souvislou městskou nebo obecní zástavbu je taky zakázáno používat. Ale jsou to věci, které obecně vyplývají jak zákon o požární ochraně, který nám říká, jak se máme chovat, co nemáme dopustit, tak i zákon o lesích nám vlastně poměrně striktně říká, co smíme a co nesmíme.
1: Já se zeptám konkrétně třeba na ohniště, na zahrádce, jak dlouho nám vydrží to žhavé, jak to zalít vodou, nedopalek, jakou to má teplotu a tak dále. To probereme hned po písničce a pro vás poslední možnost se zeptat 475 212 212.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes Kateřina Kosíková z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Bavíme se o požárech v létě, hlavně v přírodě, ale teď jsme se postupně dostali i na zahrádky. Já jsem teď zjistil, že vlastně dělám všechno špatně, když si rozdělávám oheň, ale dávám na něj pozor. Takže jak je to na těch zahradách, jak je to u domů a tak dále?
2: Tak, to, že nesmíme spalovat odpad, o tom bych se tady nebavila vůbec. To, že nesmíme spalovat listí a řekněme nějaké ty bioprodukty, včetně větví, tak jenom proto, aby jsme se toho zbavovali, tak to dělat nesmíme, ale můžeme si samozřejmě rozdělat ohýnek právě pro ty potřeby třeba úpravy pokrmů, potravin, pro nějaké pečení buřtů nebo grilování, tak to samozřejmě můžeme. Na té vaší zahradě to udělat můžete, tam vlastně se to nevstaluje spalovat hořlavé látky na volném prostranství, to, co se teďka nesmí, to znamená na té vaší zahradě můžete, za plotem už na volném prostranství to dělat nemůžete, ale na té vaší zahradě ano. Když půjdu k tomu, každý je povinen podle zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nezpůsobil požár. To znamená, vy to ohniště, a ať je to ohniště, které máte nějakým způsobem ohraničeno, anebo je to nějaký, řekněme, grill nebo nějaké zařízení, které k tomu používáte, třeba i nějaký kovový sud, řekněme, tak tím vy zabezpečujete to, že máte pod kontrolou to ohniště, to topeniště a vlastně zodpovídáte za to, že nedojde k tomu rozšíření toho požáru. Můžete tedy tam opékat to jídlo, samozřejmě kochat se tím pohledem, to se všechno může. Když s tím skončíte a chcete bezpečně ukončit tenhle ten váš proces toho, řekněme, ohníčkování, grilování, tak je potřeba ten oheň uhasit. Dokud to nemáte uhašeno, jste povinni nad tím mít ten dozor a zodpovídat za to, že teda se ten nerozšíří požár. Vy jste mluvil o tom, kolik vody, nebo jak poznat, že už je to uhašeno dostatečně. Samozřejmě zodpovídáte za to vy, nebudu nikomu radit, aby na to sahala a popřípadě se spálil, ale pokud tam prostě ještě to topeniště má nějaký potenciál k tomu, po nějakou dobu třeba naakumulovat si to teplo, které se vám ze začátku zdá jakoby malé, že je někde uprostřed toho topeniště, ale je tam ještě prostě něco žhavého, tak určitě bych nespolíhala na to, že to samo uhasne. Ten potenciál právě toho naakumulovat si po nějakou dobu a i po několika hodinách se vám může rozhořet to něco, pokud tam zůstane ten hořlavý materiál, pokud to je komplet vyhořeno, je tam jenom popel, tak tam asi nemá co dalšího hořet, ale a je to samozřejmě i jednodušší na toto zalít vodou a mít jistotu, že je to celé studené a že už nám nehrozí nic, ale určitě bych dbala na to neodcházet, důkladně se přesvědčit, že tam není žádné to tepelné sálání, které by i po nějakou delší dobu mohlo naakumulovat teplotu a pak třeba případný vítr to rozfoukat do okolí, kde je v dnešní době suchá tráva a může dojít tomu rozšíření.
1: Vrátím se ještě k přírodě a k těm nedopalkům. Jakou teplotu má takový nedopalek, když si potáhnu, teď to vemu, hodně často to vidíme.
2: Tak, já jsem docela ráda, že jste tohleto téma teďka otevřel. Já jsem nedávno jela v koloně a přede mnou se otevřelo okénko a vyletěl nedopalek z auta. Krom toho, že tohleto je i proti silničnímu zákonu, vlastně nemůžete nic vyhazovat z auta, tak je to samozřejmě i obrovské riziko v dnešní době odhodit někam do příkopu, ono samozřejmě ten silniční provoz to zafouká z té silnice někam do toho příkopu, kde už je suchá tráva. Ten nedopalek může mít teploty v řádu stovek stupňů Celsia, to znamená úplně s přehledem to stačí na zapálení těch hořlavých materiálů a je to obrovské riziko. Nesmí se to nikde, v lese vlastně nesmíte ani kouřit, natož nesmíte ani odhazovat nedopalky nebo jiné předměty s tímto rizikem, ale tady se vlastně dopouštíte dvou přestupků, může se vám tedy stát, že vás někde natočí kamera, dneska jsou všude možně, nebo vás tady bude, aniž byste způsobili ten požár, to je totiž další riziko, které tím způsobíte, a další přestupek proti dalšímu zákonu na úseku požární ochrany.
1: Téma je to, které by se dalo probírat určitě hodně dlouho, bohužel čas nás ale tady ve vysílání tlačí. Já moc děkuji hostem dnes Kateřina Kosíková z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a příště určitě na viděnou.
2: Já velice děkuji za pozvání. Budu se těšit na další setkání a přeju všem příjemné ještě dopoledne.
3: keby bolo niečo.

0: Marie Rotrová, její hvězda, supernova, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 11 hodin tomu 48 minut. Španělští fanoušci slavili mistrovský titul jejich fotbalistů dlouho do noci v ulicích Madridu. Hlavní fanzóna byla v centru města na náměstí Krištofa Kolumba. Utkání ale sledovali 10 000 lidí také v restauracích a barech po celém světě.
1: Už několik hodin před prvním výkopem bylo na náměstí Krištofa Kolumba v centru Madridu několik tisíc lidí s vlajkami, dresy, vuvuzelami, píšťalkami, čepicemi a zásobami piva. Atmosféra je plná očekávání a skoro všichni věří, že právě Španělsko bude mistrem světa. Jessica a Sebastian si krátí chvíli před začátkem zápasu tím, že sedí na trávníku a hrají karetní hru Uno. Jessica je z Mexika, Sebastian z Kolumbie, ona fandí Argentině a on Španělsku.
2: Yo no voy a Argentina. Porque desde chica sigo a Messi y es su última
1: copa. Jessica doufá, že vyhraje Argentina, protože pro Lionela Messiho, kterého má moc ráda, je to vlastně poslední mistrovství. A Kolumbiec Sebastian zase doufá, že vyhraje Španělsko, také proto má na sobě španělský dres. Fanoušci skandovali jména španělských fotbalistů a posilňovali svou víru ve vítězství pivem, červeným vínem s citronádou a společnými pokřiky a popěvky. Když přišel první a jediný gól a pak konec zápasu, propukli davy v madridských ulicích v totální euforii. Dívky a ženy tančí, muži skáčou a hulákají, všichni mají ruce nahoře, mávají vlajkami. Španělé jsou mistři světa. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever i dnes zakončíme receptem Slávky Brádlové. Slávka má pro nás dnes recept na polévku a pak už Roy Orbison na písničky na přání s kolegyní Renátou Filipy.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Při pondělku vám nabídnu takovou letní rychlovku, zeleninovou polévku s vajíčkem. Základní rozpis surovin je následující. Jedna mrkev, jedna petržel, kousek celeru a kousek květáku. Samozřejmě tu zeleninovou kombinaci můžete obměňovat podle vlastní chuti. K tomu budeme potřebovat ještě tak jedno nebo dvě vajíčka, vývar nebo bujonovou kostku a zelenou petrželku. Všechnu zeleninu očistíme a najemno nakrájíme, zkrátí se tím doba varu. V hrnci pak zeleninu zalijeme vývarem, asi tak 3/4 litru by ho mělo být, nebo vodou a přidáme bujonovou kostku, podle chuti dosolíme. V závěru varu rozkvedláme do polívky vejce a na talíři zdobíme zelenou petrželkou.
1: Vaříme se Slávkou.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Polovina týdne bude v Česku oblačná, o víkendu vystoupají teploty až k 31 stupňům. V klubu Člověka v tísni v Ústí nad Labem pomáhají zahraniční dobrovolníci. Zloději v Jablonci nad Nisou ukradli pamětní desku z parku generála Mrázka. Dnes bude převládat oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Pěkné pondělní poledne, zprávy a Jana Moravcová. V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 až 23 stupni Celsia, na Moravě teploty vystoupají k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Dětem v Ústeckých Předlicích zpestřuje prázdniny 8 zahraničních dobrovolníků. Na 2 týdny pomáhají organizaci Člověk v tísni s programem ve volnočasovém klubu. Kromě práce s dětmi ve vyloučené lokalitě taky poznávají Ústecký kraj při výletech a exkurzích. Jejich pobyt zajišťuje nezisková organizace INEX. Podrobnosti z klubu má naše reportérka Kateřina Kučerová.
4: Aktuálně se v klubu nachází 4 Španělky a 2 Mexičanky. Zítra by k něm měla přibýt ještě jedna dobrovolnice ze Slovenska. S dětma si hrají, tancují, zpívají nebo je učí vařit a poznávat jejich kulturu. Ve zbylém čase dobrovolnice pomáhají s obnovením cesty mezi ulicí Jateční a Hrbovickou, kde prosekávají zeleň a uklízí odpadky tak, aby tam měly děti bezpečný průchod. Zde v Předlicích budou zahraniční dobrovolnice pomáhat až do konce tohoto týdne. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: V parku generála Mrázka v Jablonci nad Nisou odcizili neznámí pachatelé bronzovou pamětní desku z pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví. Její cena se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Pokračuje policejní mluvčí Ivana Baláková.
5: Pachatelé se budou zřejmě snažit desku zpeněžit ve výkupně barevných kovů. Proto by měli jejich provozovatelé pozornět a takový pokus nám okamžitě nahlásit na linku 158.
3: Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají projet centrem hlavního města Madridu.
1: Počasí.
3: Dnes bude převládat oblačno, místy přehánky, nejvyšší denní teploty do 22 a na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 1/13 v Srbicích na Teplicku dejte pozor na vozovce na sraženou lišku, nehoda je taky v Mostě, v ulici Hořanská cesta, bouralo se taky u Černčic na Lounsku na silnici 1/6, je tam střed dodávky osobního vozu, u Wolfartic na Českolipsku přesně mezi Novým Oldřichovem a Novou Vsí se srazil autobus a nákladní vůz a nehoda osobního vozu komplikuje provoz v Nádražní ulici v Puštěku v části České Předměstí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly pondělní polední písničky na přání. A tedy už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první do studia dovolal pan Milan z Horní Poustevny. Hezké odpoledne.
2: Hezké poledne, mám důstat, takže posluchačům rádia se tady mám pan Poustevný.
1: Tak pane Milane, Radim Flendra, taky Lucie Vondráčková, stanice Svět, pro koho bude?
2: Bude to zase jako vždycky pro Lusku Bývou, pro Blanka Urbana, pro Liku Gešta, pro Pepa Pospíša, pro Pepa Bláhu, pro Kuky z 18, pro Teresku, pro Lenku Benešovou, pro Hanku Benešovou, Hanku Kardačovou, pro moji sestru Jitku, pro zdravotnice a pro paní Janušku Dolkašenové se poslouchá.
1: Písnička je připravená, tak díky, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Radim Flender a taky Lucie Vondráčková dospívali u nás na Českém rozhlase Sever a tu další písničku na přání už vybírá paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Já také přeji hezké odpoledne a tuto písničku, kterou jsem vybrala, chci poslat všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého týdne.
0: Štefan Margita a taky Hanka Zagorová, Anděl strážný. Tak paní Helenko, díky za zavolání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: vlčky sněhu se na rezavém parapetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo. To zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní...
1: Haló? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám –

0: Štefan Margita, taky Hanka Zagorová dospívali na Českém rozhlase Sever. My pokračujeme v písničkách na přání a tu další teď vybírá paní Maruška z Kamenického Šinova. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Paní Maruško, vy jste dnes si vybrala písničku od Mirka Hofmana Byl jsem v Country nebi. Pro koho bude?
1: Tak písničku posílám všem posluchačům a všem přeji krásný zbytek dne a celý víkend, co máme před sebou, a vám moc krát děkuji.
0: Vám taky krásný týden a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peci Klein. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd. Oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tuba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

Pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na

nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Acuff, Johnny Horton. Jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: Mirek Hofman a Byl jsem v country nebi.
1: My pokračujeme v písničkách na přání a tu další vybírá paní Maruška od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne i vám. Paní Maruško, slyšíme se? Halo, halo. Ano, ano, už jste u telefonu. Vybrala jste od Petry Černocké Tennessee Whisky. Pro koho bude? Tak, ale trošičku se nám ztrácíte ze signálu, respektive vás neslyšíme skoro vůbec. Zkuste si poodstoupit třeba k oknu, občas to pomůže. Tak bohužel s paní Maruškama velmi špatný signál, nevadí, ale vím, že si přála tu písničku poslat všem posluchačům našeho Bezva rádia. A já moc děkuju za zavolání, tady je Petra Černocká a Tennessee Whisky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Petra Černocká dospívala, my pokračujeme v písničkách na přání. Teď poprvé půjdeme na vaše e-maily na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Prosím o zahrání písničky Vltava od Karla Gotta, kterou posílám k 85. narozeninám pro pana Františka z Kralup nad Vltavou. Milý pane Františku, při příležitosti vašeho životního jubila přeji do dalších let hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo a hodně všeho, co by za to stálo. A do dalších let vše nejlepší a radost do vnoučátek z upřímného srdce vám to přeje Boženka ze Žadce. A vše nejlepší přejeme panu Františkovi i my z Českého rozhlasu Sever.

Karel Gott a jeho Vltava. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a k nám do studia se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem, přála si od Rudolfa Rušinského písničku Šel jsem světem. Písnička putuje všem posluchačům a taky panu Františkovi do Kroln nad Vltavou k jeho narozeninám.

Jel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Tohle byl Rudolf Hrušinský a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, zahrajte mi prosím Lolitu od skupiny Krištof. Děkuji a všem posluchačům přeji hezký den, paní Barbora.
1: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočíš.

Michal Tučný dospíval a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď pojďme na další písničku na přání z vašich SMSek na čísle 911 04. Prosím pro kolegu Rolina písničku Doobie Forty. Děkuje František.

UB40 dospívali a my stihneme na Českém rozhlase Sever ještě jednu písničku z vašich SMSek Jarka Nohavicu a porobu všem posluchačům pro hezký den. Tu písničku si přeje paní Naděja.

z boku a dole na nábřeží s křivancemi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek. A já měl ruce otlačené od mávátek. A žluté lampiony svítily jak bludičky.

tryskující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na klepáč a pořádat.

deseti letmo dotkl a hvězda padla z nebe a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou,

0: Jaromíra Nohavica a jeho Poruba a taky poslední písnička Na přání, kterou jsme zahráli v této hodině. Ty další opět po 18. A teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude za pár minut a já vám do jedné ještě posílám Mike and the Mechanics. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Průtah Bílinou je opravený, provoz se po měsíci vrátil do běžného režimu. Krajská vědecká knihovna v Liberci zavírá na 14 dní hlavní budovu. Maďarský premiér nabídne funkci prezidentky jedné z nejúspěšnějších šachistek všech dob Judit Polgárové. Dnešek bude oblačný s přeháňkami ojediněle a teplotou do 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy s Janou Moravcovou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Podle mluvčí ŘSD Kamily Zahálkové přišly práce na zhruba 12 milionů korun. Silničáři opravili díry a trhliny na vozovce. Řidiči projížděli Kyvadlově a v dopravních špičkách se tvořily kolony.
2: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kyvadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bílina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají podle ředitelky Dany Petrýdesové otevřené. A výpůjční doba se automaticky prodlouží o dny, kdy je knihovna zavřená. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petroliářů očekává, že paliva zdraží. Maďarsko by mohlo mít prezidentku. Premiér Peter Maďar funkci nabídne jedné z nejlepších šachistek historie Judit Polgárové. Mandát prezidenta Tamáše Šojoka skončil o půlnoci. Jeho odchod je dalším z Maďarových kroků, který se snaží zbavit moci funkcionáře spojené s letitou vládou Viktora Orbána.
3: Chtěla bych inspirovat hlavně mladé lidi k tomu, aby měli velké sny, dělali dobrá životní rozhodnutí, kladli si vysoké cíle a dosáhli nemožného.
4: Tato slova zazněla od Judit Polgárové před lety na konferenci TEDx. Tehdy ještě nevěděla, že to nejtěžší rozhodnutí bude zřejmě muset udělat až dnes. I když svou kariéru Polgárova ukončila v roce 2014, žádná žena se jí v tom doposud nevyrovnala. Soupeřila hlavně s muži. Porazila i legendárního ruského hráče Garry Kasparova. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
0: Zkušenosti s politikou Polgárová nemá žádné. Peter Maďar ji přesto označuje za synonymum úspěchu a vytrvalosti, a to podle něj Maďarsko právě teď potřebuje nejvíc. Ona sama nějak jeho nabídku zatím nekomentovala.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odveta pak ve Francii je na programu 11. srpna.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat oblačno, s menší pravděpodobností se vyskytnou i přehánky, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty do 22 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou musí řidiči počítat v České Kamenici v ulicích Dívčí, Havlíčkova, Máchova, Palackého uhřiště a Zelený vrch.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru, a posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede, a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a... Pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor, jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjekt je radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci ale, třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří, nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku

0: otázku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
1: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
0: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme.
1: Ano, no, dobrá.
0: Snad.
1: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme no někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
0: Aha.
1: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
0: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 jste se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek, taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat, takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří, mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli. To a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr jednu básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. Ne. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Důchodci po 80 by mohli dostat plošně přidáno, polepšit si mají i pracující seniori. V Kytlicích na Děčínsku je k vidění jeden z největších motýlů na světě. Na náplavce u krajského úřadu v Liberci vznikne ještě druhá rampa pro pěší. Zítra bude přechodně polojasno nebo oblačno, přehánky místy a teploty do 22 stupňů. Krásné pondělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. V infocentru v Kytlicích na Děčínsku můžou lidé v těchto dnech vidět jednoho z největších motýlů světa. Přezdívá se mu kometový motýl a pochází z tropických lesů Madagaskaru. V Evropě je k vidění jen zřídka.
4: Podle oficiálních stránek infocentra by si měli zájemci o prohlédnutí motýla Arema miterei pospíšit. Žije totiž jen pár dní. Kromě něj jsou pak k vidění v infocentru další druhy živých motýlů, pak také motýly v různých životních cyklech a stovky preparovaných jedinců, včetně africké zlatohlávky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude ještě druhá rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Zatím je hotové jen jedno rameno od vjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Druhé rameno rampy má navazovat na nový park, který na levém břehu Nisy buduje město Liberec. Doplňuje hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem. Rampa bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože že tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky a navážeme vlastně na tu investici města Liberce, takže ty stavby se propojí a já věřím, že to stihneme všechno v jednom termínu, tak aby to obtěžování stavebními pracemi bylo co nejmenší.
3: Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur. To je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Komise firmě zároveň nařídila přijmout nápravná opatření.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme přechodně polojasno nebo oblačno, odpoledne a večer místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 a na horách maxima zítra do 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Pozor si dejte, řidiči v Havířské ulici v Ústí nad Labem, u Mébelixu pozor na madraci na vozovce a v České Kamenici počítejte s uzavírkou například v ulici Havlíčkova, Máchova nebo Palackého.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Pondělní odpoledne pokračuje a s vámi je stále Český rozhlas Sever. Se zámeckým létem dnes dorazíme na oblíbené prázdninové místo do Dox. Množství kyslíků v Modlanské nádrži letos hlídají nové provzdušňovače. Moderní technologie navíc pomáhá vodu provzdušňovat tak, aby se neopakoval masivní úhyn ryb z minulého roku. Více si řekneme zhruba za čtvrt hodiny a podíváme se také na oslavy po finále mistrovství světa ve fotbale.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej, já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.

0: Písničky, které nestárnou na českém rozhlase Sever, zamilovaná Lenky Filipové. Za malou chvíli tady bude zpěvačka Olivia Newton-John 10 minut po 14. hodině a hned na začátku pohodového odpoledne se nám do vysílání vrací v aristokrat František Kinský a pozve nás na další krásné místo v seriálu Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Janek Ledecký a on nám vlastně dnes začal další týden, co má jenom 7 dní. Ale nás brzy bude čekat rodinný duet Tomáše Kluse a jeho manželky Tamary. Teď máme 14:22. Vracíme se k nám na sever Čech, konkrétně na Teplicko. Nádrž v Modlanech se dlouhodobě potýká se znečištěním a výskytem sinic. Kvůli těmto problémům ve vodě klesá i množství kyslíku a rybáři tam pravidelně řeší masivní úhyny ryb. Nejhorší mají zabránit to nové prozdušňovače, které koupila obec. Nejúčinnější by ale bylo rybník odbahnit.
1: Apokalypsa. 1,90 m sumec, sandáti 90 cm, velký úhři, hodně kaprů velkých. No.
2: Vzpomíná smutně na poslední velký úhyn ryb Adolf Kolšitr. Loni tu rybáři z nádrže vylovili 14 tun mrtvých ryb. Důvody popisuje mluvčí Severočeského rybářského svazu Jan Skalský.
3: Nejhorší je v podstatě taková ta souhra okolností. Pokud máme vysokou teplotu vody, tak klesá rozpustnost kyslíku ve vodě. Zároveň pokud je velké množství sinic a potom pokud přijde opravdu ochlazení, například bouřka, změna tlaku, ty sinice mohou hynout a klesat ke dnu. Dokážou ten kyslík zlikvidovat v celém vodním sloupci až na dno.
2: Čím je vlastně ta situace tady na Modlanské nádrži způsobená? Bahno je jedna věc?
3: Ano, to bahno je velice důležitá věc, protože se bavíme o významné historické ekologické zátěži, protože desítky let veškerý ten sediment, splachy z okolí a z polí, všechno to končilo v té nádrži. Takže ta nádrž je plná látek, které i podporují růst sinic.
2: A vedení obce po loňském úhynu ryb nechalo na hladinu nádrže nainstalovat speciální provzdušňovače, popisuje Adolf Kolšitr.
1: Místní starosta nechal instalovat ultrazvukový děla, jestli jste si všimli. Ponton a tamhle vzadu těch bříz je druhý ponton. Nechal tady za ostrovem instalovat provzdušňovací zařízení a tamhle taky. Jinak teď už by to bylo hodně zelený, byla by to hrachová kaše.
4: Co instalovali ty provzdušňováky, tak je to trošku lepší. No. Jako, není to tak zelený, drží se to v nějaký té normě. No.
2: Jo. A myslíte, že by tomu pomohlo něco třeba úplně vypustit?
4: Ne, to

0: žádném případě.
1: Utvrzuje mě rybář Jaroslav Ileš.
2: Toto je spíš řešení, řekněme, ta krizová situace, aby nenastala. Takže takové trochu předcházení, ale pokud chceme opravdu velice efektivně prozdušňovat, tak je třeba mít ty výkonné aerátory a ty vyžadují i samozřejmě elektrický proud, ale ne všude je možné tu elektřinu prostě dotáhnout.
1: Pomoci by podle Jana Skalského mohlo odbahnění. Náklady jsou zhruba 250 milionů korun a vedení obce už záměr poslalo k posouzení na krajský odbor životního prostředí. Ten například do 30. září žádá o doplnění informací, jak obec naloží s vytěženým bahnem. Z Modlan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Další duet v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, Petra Janů a Jiří Bareša. Minuta po půl třetí pokračuje naše odpolední vysílání. Mistrovství světa ve fotbale skončilo. Po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku a oslavy byly a ještě budou velkolepé.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Sibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, poháry jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nikolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začal respektovat.
4: A Donald Trump, pak nos respete como país.
5: Donald Trump je pequeñísimo.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
6: Somos campeones del mundo!
1: Z finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: 14 hodin 42 minut posloucháte Český rozhlas Sever, teď také písničky, které nestárnou, Miroš Birka, Atlantida, jinak tady máme pondělí 20. července a svátek dnes se slaví Ilja a také Eliáš, přejeme všechno nejlepší. A teď už je připravený Milan Knotek a další slavný Severočech, za kterým se vrátíme do druhé světové války. Je to válečný hrdina, letec Jiří Janoušek.
1: Slavní Severočeši. Jedním z prvních příslušníků 311. československé bombardovací perutě RAF, kteří položili život během služby, byl Jiří Janoušek. Narodil se v roce 1917 v Semilech, kde také vyrůstal. Vyučil se elektrotechnikem. V letech 1937 až 39 vykonával základní vojenskou službu u 2. leteckého pluku, kde získal první odbornou průpravu. Po německé okupaci se rozhodl odejít do zahraničního odboje. V Krakově podepsal vstup do cizinecké legie. Když vypukla válka, působil jako letecký mechanik na francouzských základnách. Kapitulace Francie ho přiměla k evakuaci do Velké Británie, kam se dostal na člunu vlečeném za holandskou lodí. V Anglii byl zařazen k nově vznikající 311. československé bombardovací peruti. Pokračoval tu v práci mechanika. Po absolvování střeleckého kurzu nasedl 16. prosince 1940 poprvé k bojové akci do bombardéru Wellington. Posádka měla provést nálet na Mannheim. Letadlo mělo po vzletu technické problémy a piloti se rozhodli vrátit zpět na letiště East Wrexham. Stroj se ale zřítil do lesa. Někteří členové posádky se štěstím přežili, ale přední střelec Jiří Janoušek zahynul pravděpodobně už při nárazu. Po válce byl povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka. V rodných Semilech má pamětní desku.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek na Českém rozhlase Sever za 8 minut už tady budeme mít 15. hodinu a ještě před dalšími zprávami se vydáváme do Liberce. Chodce v Palachově ulici upozorňuje nově na jedoucí tramvaj nebo autobus nové osvětlení. Speciální LED světla jsou zabudovaná do chodníku u přechodu pro chodce. Svítí stejnou barvu jako panáček na semaforu. Upozornit mají hlavně lidi, kteří si při chůzi dívají do telefonu. Přechod je podle města kritický. Tramvaj s chodcem se tam za poslední 2 roky srazila 2x.
1: Panáčci pro chodce byly doplněni LEDkama v barvě zelené, to pro případ, že svítí zelená pro chodce, a potom s blikajícími LEDkami v barvě červené, to v případě, že svítí červený panáči.
2: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Buckým jsme teď v dolní části Šaldova náměstí u přechodu, který vede přes tramvajové koleje.
1: Je to samozřejmě velké množství automobilů, tramvají, autobusů, a když třeba člověk přichází z druhé strany od toho Zlatého lva, tak vlastně přijde jeden, druhý, třetí semafor. A řada lidí, jak jsem si všiml, má tendenci považovat, že tamhle uprostřed svítí zelená, tak už si vůbec nevšímají, že tady svítí červená. Oni to berou jako, že mají zajištěný průchod přes silnici, tím pádem i přes tramvajové kole, což nemusí být pravda.
2: Na LED osvětlení na chodníku ale nelze stoprocentně spoléhat.
1: Tady je to spíš takový doplnění na extrémně nebezpečném místě, kde došlo už ke srážkám chodců.
2: Podobné problémy řeší podle Buckého i další země v Evropě.
1: Tohle to reaguje na fenomén, který je teď už pěkných pár let na silnicích. Říká se tomu smartphone zombies, jo? Neboli taky zombies. Chodci, kteří koukají do mobilu, jsou zombíky, protože vůbec nevědí, co se děje kolem nich. Takže třeba na takových těch opravdu extrémně vytížených křižovatkách, kde bývají dopravní nehody, s chodci bývají červené blikající lišty.
2: Právě takové pásy vedení Liberce inspirovaly, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Inspirace byla třeba v Olomouci, kde když vystoupíte z vlakového nádraží, tak vlastně vcházíte do předprostoru, kde jezdí tramvaje, tak tam vlastně svítí LED diodové pásy celé.
2: Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho město nainstalovat i na další přechody tramvajových kolejí.
3: Ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat, je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Už nyní se ukazuje, že LED osvětlení přechodu v Palachově ulici pomáhá. Podle Lenerta například ubylo situací, kdy musí řidiči tramvají kvůli chodcům na kolejích prudce brzdit. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Zákaz používání mobilů ve školách podpořila vláda. V Ralsku dnes začíná zkoušení nových sirén. Děčínská zoo začala chovat zoborožce šedolíce. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a teplotou do 22 stupňů. Krásné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
4: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a potřebují a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití. Stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
3: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku dnes začíná týdenní zkouška sirén. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat.
5: Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky budou zkoušet nová zařízení, která varují občany při mimořádných událostech. Pokud bude pro přenos zvuku vhodné počasí, uslyší obyvatele opakované hlasové pokyny a zvuky sirén. Testování výstražného systému skončí až tento pátek. Z Ralska Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
3: Zoo v Děčíně začala s odchovem dalšího druhu ptáků v ptačím domě. Nově návštěvníci uvidí zoborožce šedolící. Ve volné přírodě obývají oblasti od Etiopie po jižní Afriku. Samci je 15 a samici 13 let. Jde tak o ideální chovný pár. A podle mluvčí Aleny Houškové, teď ptákům chovatelé vytvoří ty nejlepší podmínky pro hnízdění. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odysea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 tisíc diváků během 4 dní. Podle statistik Unie filmových distributorů film utržil u nás už přes 25 milionů korun. Na druhém místě v návštěvnosti je animovaný snímek Mimoni a Monstra, který za 3 týdny vidělo přes 220 tisíc lidí.
2: Počasí.
3: Počasí pro zítřek, ráno bude přechodně polojasno, přes den bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se budou vyskytovat lokální přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů, ve Šluknovském výběžku 17 až 19 a maxima na horách zítra 13 až 16 stupňů. Pované mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Sraženou srnu na vozovce čekejte u Jestřebí na Českolipsku na silnici 1/9. Nehoda osobního vozu nabouraného do stromu, tak ta komplikuje provoz v Dobranově na Českolipsku. Naštěstí se obešla bez zranění. V Košické ulici v Liberci se srazilo nákladní auto s osobním a kvůli pracím údržby musí dnes řidiči počítat s dopravním omezením v Teplicích na Masarykově třídě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat. Mexičanky, Španělky nebo Slovenky jako dobrovolnice pomáhají v Ústeckých Předlicích v nízkoprahovém klubu Člověka v tísni. Podrobnosti prozradíme už za pár minut. Čeká nás v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí další místo u nás na severu Čech. A já už teď prozradím, že navštívíme srbskou Kamenici a připomeneme také nedožité 85. narozeniny Jiřího Grossmana. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Už za malý moment tady bude Marie Rotrová, později skupina Katapult, teď ale pokračují další minuty se skupinou No Name.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Třepatá, nohatá, Marie Rotrová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa, teď už 11 minut po 15. hodině. Zahraniční dobrovolnice ze Španělska a Mexika pomáhají s prázdninovým programem dětem v Ústeckých Předlicích. Do nízkoprahového klubu Člověka v tísni přijeli na 2 týdny v rámci mezinárodního workcampu. Podrobnosti má teď pro nás přímo ve studiu reportérka Kateřina Kočerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Do Předlic minulý týden dorazily 4 Španělky a 1 Mexičanka. Zítra by se k něm měla připojit ještě 1 dobrovolnice ze Slovenska a skupinu doplňují ještě 2 čeští vedoucí, kteří pomáhají jak s předkladem, tak také tvoří doprovodný program dobrovolníkům. Workcamp pořádá organizace INEX SDA společně s Člověkem v tísni. Dopoledne se věnují hlavně mladším dětem, odpoledne pak i dospívajícím, říká vedoucí workcampu z organizace INEX SDA Henrik Josef Titien.
2: Takže s nimi hrajeme fotbal, skládáme Lego, tancujeme, malujeme, povídáme si a pak tady máme ještě jeden náš úkol, a to ten, že mezi ulicemi Hrbovická a Jateční je taková cesta, kterou upravujeme tak, aby se dala projít. Ona byla dřív průchozí, takže tam prořezáváme zeleň, vyklízíme nepořádek, co tam je a podobně.
1: S dětmi se dobrovolnice domlouvají anglicky, případně, jak se říká, rukama, nohama. Sami se od nich naopak učí různá česká slovíčka, třeba pozdravy jako dobrý den, ahoj, nebo prosím, děkuji, zkrátka jazykový základ.
0: A čemu se vlastně pracovníci toho klubu celoročně věnují?
1: Tak jelikož se klub nachází ve vyloučené lokalitě, tak se pracovníci snaží děti naučit věci, které z domova třeba neznají. V průběhu školního roku se s nimi připravují do školy nebo je třeba učí vařit, říká koordinátorka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Člověka v tísni v Ústí nad Labem Daniela Procházková.
3: Samozřejmě máme nějaké jako volnočasové aktivity, můžou hrát si tady děti deskové hry, ale zároveň je motivujeme ke vzdělávání, třeba ty starší, řešíme s nima zaměstnání a kam vlastně jako povedou jejich další životní kroky.
1: O prázdninách klub přesouvá část programu také ven. S dětmi pořádají například výlety na koupaliště, do muzea nebo na kulturní workshopy na Fakultě umění a designu zdejší univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ještě doplním, že projekt se zahraničními dobrovolníky se do volnočasového klubu vrátil poprvé od koronavirové pandemie.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá, desatero, 15 hodin 22 minut, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a my se teď vydáme do srbské Kamenice, a to v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí, a informace tu budou také pro vyznavače vojenské historie.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Děčínsku v chráněné krajinné oblasti České Švýcarsko v údolí říčky Kamenice leží obec Srbská Kamenice. Založena byla v 11. století. Dominantou obce je kostel svatého Václava. Zajímavostí je, že jeho oltář a zvony pocházejí z původního dřevěného kostela, který stál na místě kolem roku 1350. Srbsko-kamenická soutěska je třetí ze skalnatých kaňonů řeky Kamenice. Na rozdíl od Edmundovy soutěsky a divoké soutěsky je pro veřejnost nepřístupná. Na jejím horním úseku, kterému se dříve říkalo Ferdinandova soutěska, byla po roce 1881 v provozu plavba na lodičkách. Dalo se na nich doplout až k Dolskému mlýnu. Soutěska dostala jméno po následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este, který v roce 1889 osobně navštívil. Srbskou Kamenici znají nejen turisti, ale také milovníci vojenské historie. Důvodem je linie lehkého opevnění, která tam vznikla v předválečném období 1937 až 38. Jde o několik železobetonových pevností, kterým se lidově říká řopíky. Nejzajímavější řopíky najdete v úseku mezi Dolským mlýnem, Srbskou Kamenicí a Studencem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Legendy populární hudby skupina ABBA, 15 hodin 30 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek, to jsou jen tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. Zemřel v pouhých 30 letech v roce 1971. I tak za sebou zanechal mimořádné dílo.
1: Jako kotě si příst a víčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: I dnes pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Sever písničky, které nestárnou. Tentokrát to byla skupina Katapult. Já nesnídám sám. 15 hodin 41 minut. Dopoledne si s vámi v našem vysílání kolegyně Renata Filipy povídala o stopování. Máte nějaké zkušenosti se stopem? Jak jste se dostali třeba daleko? Zavolal nám i posluchač Petr z Teplicka.
1: Představte si, že v roce 68 jsem vyhrál soutěž, abych mohl odjet na okolí Bordeaux na česání vína. Tam bylo půl světa, včetně z Ameriky a tak dále. A tak jsme česali, vydělávali. Když jsme už nějaký peníze, tak jsem se rozhodl s kamarádem. Jeli jsme stopem do Lourdes. Došli jsme tam postupně, dvakrát jsme přespali u nějakých jeptišek a dostali jsme se tam, tak jsme viděli tu panenku a tam se dokonce mamince mojí, která už mi nežije, přines takovou tu Madonu, bylo to taková puštěnká pastová, i tu vodu tam od mamince, která by dala farbu tady u Tepli. Takže to je takový to stopování.
2: A jaká to byla vzdálenost?
1: To vůbec nevím. Říkám, stopem napřed nahoru se dostat na tu vejšku, pak teprve to víceméně po rovině, ale vůbec mi nenapadlo to nikdy měřit. Zkrátka, byl jsem tam, viděl jsem místa, který mnozí lidi neviděli, a to, že se to přes tím mamince.
0: Zítra po 9. hodině se vás bude opět Renata Filipy ptát, kdy jste naposledy navštívili nějaký zámek nebo hrad a co vás při prohlídkách nejvíc baví? Historky, obrazy, nábytek, porcelán, který zámek, hrad by si podle vás zasloužil třeba větší popularitu? Volejte zítra po 9. hodině na naše známé číslo 475 212 212 anebo pište na Facebook. Těšíme se na vaše vyprávění, teď už ale pokračují Brontosauři a Růže z papíru.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ježoráž, skupina Elán, Zalúbení, za malou chvíli bude pokračovat třeba i Iveta Bartošová, za necelých 10 minut je tady 16. hodina. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dopravu v Teplicích komplikuje částečná uzavírka nákladní ulice, začínající opravy jsou u Albertu. Mostecká radnice počítá s ročními náklady až 10 milionů korun za dopouštění jezera Most. Ukončení regulace cen paliv se podle asociace petrolejářů naplno projeví až v dalších dnech. Zítra čekáme polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy s Janou Moravcovou. V Teplicích dnes začala oprava přibližně půlkilometrového úseku silnice 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Rekonstrukce potrvá 2 měsíce a bude stát přibližně 30 milionů korun. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Doprava bude po dobu prací rozdělená do 4 etap, vedena částečnými uzavírkami a řídit je budou semafory nebo pracovníci stavby. Oprava se dotkne i okružní křižovatky u obchodních domů Lidl a Albert, kde budou některé větve podle postupu prací dočasně zavřené. Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzuje budoucí smlouvu o bezúplatném převodu pozemků a vodní plochy jezera Most ze státu na město. To by tak po získání celého areálu do svého vlastnictví mělo financovat dopouštění hladiny jezera. Půjde ročně o miliony korun, říká primátor Mostu Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
2: Kdybychom se stali vlastníkem té vodní plochy, tak nemůžeme jako státní podnik dopouštět to jezero zdarma formou těch důlních vod, takže pak budeme před otázkou, zda dopouštět přivaděčem z Ohře anebo těch důlních vod, co bude levnější, ale určitě se pohybujeme nákladům, které atakují téměř 10 milionů ročně na to dopouštění.
0: Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se čekalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louly se právě zvýšení spotřební daně začíná v cenách nafty projevovat. Na celkové hodnocení dopadu ukončení regulací, ale podle něj příliš brzy.
3: To období, kdy se tam promítá daň, může být i několik dnů. Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby a jak si objednala další závoz ode dneška, který už je zvýší spotřební daň.
0: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme ráno přechodně polojasno, přes den bude převládat velká oblačnost, odpoledne a k večeru se budou vyskytovat lokální přehánky. Nejvyšší denní teploty do 22 a na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 ve směru na Prahu překáží porouchané vozidlo u Řehlovic na 63. kilometru a bouralo se v Liberci v Košické ulici. Srazil se tam nákladní vůz s osobním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
5: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
6: Tak to je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
5: Jak to?
6: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, když by se mi mohlo něco stát.
5: Co třeba? Rozumím,
6: tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
5: A ježíš to ne, tak hodně zdraví.
1: Humoriáda.

0: začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď tě nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže je tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedal. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo speciali na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak nejdou hezky česky za sebou?
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No ježišmarja, ano.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, že je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil to, ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, že bych šel domů a říkal, zejď tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pán bude stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: No, myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinama ze Vescence, nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod a děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je ve radio, to je kousek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě s partou chlapů, jak si dává do nocu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste se vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprinte na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Byli tam nějaký Američania, Rusi, Francúzi, Němci, samozřejmě mezi nimi tento Manfred, čtvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A já tam vidím to Manfreda, tak jsem si povedal, no toto já přece nemůžem nechat len tak, to já musím nějako využít. Ještě jsem nevěděl jak, ale něco musím na to povedať. No tak jsem povedal prvá a čtvrtá dráha, teda Manfred, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverénne zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverénne zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli.

0: a jazdila exhibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtila piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
1: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
2: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
1: připraveni
2: a byli jsme už zasvícení, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbý.
1: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
2: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
1: To je
2: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
1: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi puštu, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promine, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropadl, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale potom...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky,
1: jo.
2: Takže to je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím já, proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní tedy ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo.
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jo, jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: A hlasuju i pro audioknihu.
2: Dobře, taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
5: A přál bych si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Roka, my vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka, dobře.
2: Díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili, tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šlafvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasy, jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili, tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gastšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim to bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoč, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný chlap.
4: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
4: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
4: krávu.
2: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
4: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
4: Ne.
2: Ne, já se zaštěkám sám.
4: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
4: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
4: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
4: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď
4: jde na to přesa.
2: Teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
4: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
4: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
4: ale... To si se bál, jinak, ano. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
4: Nebo
2: ne,
4: to... zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne. Ne.
4: Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
4: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdounek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Brkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypity sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyoslovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol, porad, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten a se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Polovina týdne bude v Česku oblačná, o víkendu vystoupají teploty až k 31 stupňům. Základní škola speciální v Litvínově bude mít od září nový výtah. Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Zítra čekáme polojasná oblačno s teplotou do 22 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni Celsia, na Moravě teploty vyšplhají k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem tak bude čtvrtek, kdy rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo ve čtvrtek na většině území Česka. Od pátku se opět začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Zhruba 5 milionů korun zaplatí Litvínov za stavbu výtahu v základní škole speciální. Chodí do ní mimo jiné i děti s kombinovaným postižením. Ty dosud využívali k přesunu do patra takzvané schodolezy. Škola si je nechá jako rezervu. Od září ale bude využívat výtah, říká ředitelka Jitka Havelková.
4: Máme spoustu dětí i mobilních, takže přesuny po jednotlivých patrech na těch schodolezech byly komplikovanější. Tohle nám ulehčí ten přesun a současně taky provozně to pomůže při přesunech nábytku a vybavení kompenzačních pomůcek a podobně.
3: Pohřišuje se 29-letý Adam Troják z Tanvaldu na Jablonecku. Mladého muže rodina viděla naposledy v neděli večer v místě bydliště v údolí Kamenice. Policisté na základě šetření vyhodnotili, že by se mohl sáhnout na život. Adam Troják je 180 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké hnědé vlasy, česané na patku, hnědé oči a hnědé prořídlé vousy. Mezi jeho oblíbená místa patří Harachov a okolí. Policie přijme jakékoliv informace na lince 158. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilních telefonů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonu reguluje 90% českých škol.
5: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
3: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet, s telefony pak bezpečně zacházet. Plošné omezení naopak může vést ke zhoršení vztahů dětí ve škole.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky místy, teploty do 22 a na horách do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda je na D8 na 31. kilometru ve směru na Ústí nad Labem u Dušníků. Nákladní automobil tam přepadl přes vodidla.
6: 31. kilometr, kamion přeletěl z vodidla.
7: Jsme na Ústí.
3: Bouralo se taky v Jirkově, na Chomutovsku v Ervěnické ulici. Tam se střetla dvě osobní auta, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: 4 minuty po 17. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a ta následující hodina je určená pro informace hlavně od nás ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální informace ze severu Čech pro nás má teď připravené Jana Moravcová.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Silničáři opravili díry a trhliny na vozovce. Řidiči projížděli Kyvadlově, v dopravních špičkách se tvořily kolony. Více redaktorka Jana Vytázková.
3: Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bylina.cz.
2: Oprava silnice ode dneška naopak komplikuje dopravu v Litoměřicích. Silničáři opravují povrch vozovky na silnici 1/15 v ulici na Kocandě. Podle Radima Tučka z městského úřadu bude provoz do středy na místě svedený do jednoho jízdního pruhu. A s omezením musí řidiči od dnešního dne počítat taky v Teplicích. Nový asfalt dělníci položí na silnici 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Projíždět se bude podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové Kyvadlově.
4: Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
2: V Litoměřicích dnes začíná čipování popelnic na bioodpad. Každá z nich dostane plastový čip. Nádoby musí být viditelně označené jménem a adresou vlastníka. Podle vedoucího odboru životního prostředí Pavla Grindlera má nový systém přispět k lepšímu třídění i snížení množství odpadu. V infocentru v Kytlicích na Děčínsku můžou lidé v těchto dnech vidět jednoho z největších motýlů světa. Přezdívá se mu kometový motýl a pochází z tropických lesů Madagaskaru. V Evropě je k vidění jen zřídka. Zájemci o prohlédnutí motýla by si měli podle webu infocentra pospíšit. Druh Arema Mitrei totiž žije jenom pár dní.
1: Informace ze severu Čech pro nás měla Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Petr Rezek, jeho nejkrásnější déšť. No a o počasí budeme za malou chvíli také mluvit v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Teď ale o nových cenách pohonných hmot. Vláda přestala určovat maximální možné ceny pohonných hmot. Ty tak od dneška opět můžou růst, opět bez omezení. Jak se po víkendu změnily ceny v Ústeckém kraji a co na nové ceny říkají řidiči, tak to hned ráno zjišťovala naše reportérka Lucie Hejzlová.
1: Já jsem teď na dálnici D8 u Siřejovic na Litoměřicku. Dnes tu pohonné hmoty stojí na chlup stejně jako během víkendu, tedy za benzín řidiči zaplatí 43 korun a 40 haléřů a litr nafty stojí 42 korun a 10 haléřů. Stejné je to třeba i u menší čerpací stanice v Lovosicích u obchodní zóny. Asi největší cenový skok byl na čerpací stanici u Varvažova na Ústecku. Benzín tam stojí o korunu a 30 haléřů víc.
2: Co na nové ceny pohonných hmot říkají řidiči?
1: Ti u poslední čerpací stanice před hranicí s Německem u Varvažova příliš nadšení nebyli a spíš natankovali méně paliva, než původně zamýšleli. Jinak mnou oslovení řidiči byli spíš spokojení, že ceny paliv hned skokově nestouply, jak původně analytici avizovali. Jde ale o první den, kdy stát ceny paliv nereguluje a situace se může měnit. Jen připomenu, že zastropování cen benzínu a nafty v Česku začalo letos 14. dubna. Nižších cen tak řidiči mohli využívat přes 3 měsíce. Stát ceny začal regulovat v souvislosti se současným konfliktem na Blízkém východě.
0: Zjistila naše kolegyně Lucie Hejzlová.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: vyskytovat ještě i večer a v počátku noci. Četnější budou hlavně na Šluknovsku a v Krušných horách. Nicméně během noci by ta oblačnost měla aspoň částečně ubývat, měl by pak být oblačno až polojasno a přehánky se již neočekávají. No a co se týká teplot, tak ty aktuální jsou do 20 stupňů Celsia, s tím, že ty ranní teploty budou docela nízké. Očekáváme, že minima nad ránem budou mezi 12 až 9 stupni Celsia.
1: No, jak bude vypadat druhý den v tomto týdnu, tedy úterý?
0: Úterý bude hodně podobné pondělku, tedy dnešku, protože ráno bude ještě možná chvíli polojasno, jak jsem nastínil v předpovědi na noc. Nicméně přes den opět bude převažovat oblačná obloha a i zítra se můžou objevovat lokální přehánky. Opět to bude hlavně na horách. No a teploty vlastně ty maximální budou totožné jako ty dnešní, mezi 19 až 22 stupni Celsia. Chladněji bude ve Šluknovském výběžku, kde bude mezi 17 až 19 stupni. No a k tomu mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Martin Jenčica. Děkujeme a naslyšenou.
0: Přeju pěkný zbytek dne, naslyšenou.

0: Zpěvák Espen Lind dospíval v 17:30, pokračuje dnešní Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever.
1: Regionální stopař.
0: Náměstí míru v Litvínově dopoledne začala čtyřdenní akce s názvem Sportovní náměstí. Bude od dneška patřit sportu, podrobnosti teď přináší naše severočeská stopařka Veronika Jaklová.
2: Město Litvínov ve spolupráci se spolkem My Litvínov pořádá v rámci červencového programu Všude kousek a kousek všeho veřejnou sportovní akci Sportovní náměstí. Ta je určena hlavně pro rodiny s dětmi, ale také pro širokou veřejnost. Na náměstí míru vzniklo speciální sportovní hřiště pro zmenšené varianty klasických sportů, jako je například fotbal nebo florbal. Jsou tam připravena i další stanoviště pro jiné sporty. V průběhu několika dnů se tady uskuteční miniturnaje, sportovní soutěže o ceny i exhibice litvínovských sportovců a sportovních klubů. Sportoviště ale budou přístupná i veřejnosti. Cílem akce je oživit centrum města a propagovat sport a pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu.
0: Veroniko, jak se lidé můžou aktivně zapojit? Co si tam vlastně lidé vyzkouší?
2: Tak kromě zmiňovaného florbalu a fotbalu, také basketbal, volejbal nebo badminton, z těch netradičních sportů například frisbee nebo hakisak. Sportovní vybavení zapůjčila firma Decathlon, takže není potřeba cokoliv brát sebou, pouze sportovní oblečení, vhodné boty a hlavně dobrou náladu. A pro sportovce je zajištěný i pitný režim. Lidé se mohou přihlásit do Ligy trojic ve fotbale nebo florbale, podle počtu přihlášených se bude hrát na 2-3 vítězné góly. Na náměstí se uskuteční ale i další sportovní soutěže, například u basketbalového koše v hodu z co největší dálky a v jiných střeleckých disciplínách. Je také možné si jednotlivá sportoviště předem zarezervovat, a to na mailu libuše.sousedskýdum@gmail.com anebo přímo u pořadatelů na jednotlivých stanovištích. Program není pevně stanovený, záleží na účasti lidí, ale organizátoři budou na místě po celou dobu konání akce, a to i za nepříznivého počasí.
0: A poslední důležitá otázka, jak dlouho celá ta akce potrvá?
2: Jedná se o čtyřdenní akci, které se lidé mohou zúčastnit od dneška až do středy, každý den od 10 hodin dopoledne do 8 hodin večer a ve čtvrtek od 10 do 14 hodin.
0: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Další hezká vzpomínka v našem vysílání. Petr Naťa, chraň si svoje bláznouctva. 17 hodin 38 minut pokračuje den v kraji. Nádrž v Modlanech na Teplicku se dlouhodobě potýká se znečištěním a výskytem sinic. Kvůli těmto problémům ve vodě klesá i množství kyslíku a rybáři tam pravidelně řeší masivní úhyny ryb. Nejhoršímu mají zabránit nové provzdušňovače, které koupila obec. Nejúčinnější by ale bylo rybník odbahnit.
1: Apokalypsa. 1,90 m sumec, sandáti 90 cm, velký úhři, hodně kaprů velkých. No.
2: Vzpomíná smutně na poslední velký úhyn ryb Adolf Kolšitr. Loni tu rybáři z nádrže vylovili 14 tun mrtvých ryb. Důvody popisuje mluvčí Severočeského rybářského svazu Jan Skalský.
3: Nejhorší je v podstatě taková ta souhra okolností. Pokud máme vysokou teplotu vody, tak klesá rozpustnost kyslíku ve vodě. Zároveň pokud je velké množství sinic a potom pokud přijde opravdu ochlazení, například bouřka, změna tlaku, ty sinice mohou hynout a klesat ke dnu. Dokážou ten kyslík zlikvidovat v celém vodním sloupci až na dno.
4: Čím je vlastně ta situace tady na Modlanské nádrži způsobená? Bahno je jedna věc?
3: Ano, to bahno je velice důležitá věc, protože se bavíme o významné historické ekologické zátěži, protože desítky let veškerý ten sediment, splachy z okolí a z polí, všechno to končilo v té nádrži. Takže ta nádrž je plná látek, které i podporují růst sinic.
2: A vedení obce po loňském úhynu ryb nechalo na hladinu nádrže nainstalovat speciální provzdušňovače, popisuje Adolf Kolšitr.
1: Místní starosta nechal instalovat ultrazvukový děla, jestli jste si všimli. Ponton a tamhle vzadu těch bříz je druhý ponton. Nechal tady za ostrovem instalovat provzdušňovací zařízení a tamhle taky. Jinak teď už by to bylo hodně zelený, byla by to hrachová kaše.
5: Co instalovali ty provzdušňováky, tak je to trošku lepší. No. Jako, není to tak zelený, drží se to v nějaký té normě. No.
4: Jo. A myslíte, že by tomu pomohlo něco třeba úplně vypustit?
5: Ne, to v žádném případě.
2: Utvrzuje mě rybář Jaroslav Ileš.
3: Toto je spíš řešení, řekněme, ta krizová situace, aby nenastala, takže takové trochu předcházení, ale pokud chceme opravdu velice efektivně provzdušňovat, tak je třeba mít ty výkonné aerátory a ty vyžadují i samozřejmě elektrický proud, ale ne všude je možné tu elektřinu prostě dotáhnout.
2: Pomoci by podle Jana Skalského mohlo odbahnění. Náklady jsou zhruba 250 milionů korun a vedení obce už záměr poslalo k posouzení na krajský odbor životního prostředí. Ten například do 30. září žádá o doplnění informací, jak obec naloží s vytěženým bahnem. Z Modlan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Genesis samozřejmě i s Filem Kolincem v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Mistrovství světa ve fotbale skončilo. Po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku a oslavy byly a ještě budou velkolepé.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Sibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, poháry jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nikolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začal respektovat.
4: A Donald Trump, pak nos respete como país.
5: Donald Trump je pequeñísimo.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
6: Somos campeones del mundo!
1: Z finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna Ještěvá. Já pro vás v této hodině mám už pouze skupinu Olympik. Petra Jandu končí Den v kraji. Já se loučím a budu se těšit zítra odpoledne opět naslyšenou a po 18. hodině a po dalších zprávách s Janou Moravcovou písničky na přání.
1: Český rozhlas Sever. Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ode dneška začínají v Teplicích opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Nákladní a Hřbitovní. Krajská vědecká knihovna v Liberci zavírá na 14 dní hlavní budovu. Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Zítřek bude polojasný až oblačný s teplotou do 22 stupňů. Pěkný pondělní podvečer. Zprávy s Janou Moravcovou. Ředitelství silnic a dálnic začne ode dneška opravovat silnici 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní v Teplicích. Dělníci pokládají nový asfalt a opravují taky kruhový objezd u Lidlu a Albertu. Úsekem budou auta projíždět kyvadlově. Dopravu řídí semafory nebo pracovníci stavby, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
0: Práce mají podle Drkulové trvat do začátku září. Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené, říká ředitelka knihovny Dana Petrídesová.
3: Je možné objednávat online knížky do výdejního boxu, který je umístěný vpravo od knihovny, takže i v době, kdy je knihovna uzavřená, je možné si nějaké knížky vypůjčit. Vracet dokumenty je možné do biblioboxu před knihovnou.
0: Výpůjční doba se automaticky prodlouží od dny, kdy je knihovna zavřena. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Barnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Zasedání nové vlády je plánované na zítřek. Barnham se minulý týden stal novým šéfem laboristické strany a je už 7. britským premiérem za 10 let.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme ráno přechodně polojasno, přes den bude převažovat velká oblačnost, odpoledne a k večeru se budou vyskytovat místní přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, ve Šluknovském výběžku zítra 17 až 19 a maxima na horách na severu zítra mezi 13 až 16 stupni. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně na severočeských silnicích? Problémy přetrvávají v Jirkově na Chomutovsku v Ervěnické ulici, kdy havarovala 2 osobní auta. Problémy jsou taky na D8 po nehodě nákladního vozu u přestavek ve směru na Ústí nad Labem na 31. kilometru. Projedete s opatrností a dopravní nehoda je taky v Třebívlicích na Litoměřicku v ulici Komenského náměstí. Aktuálně tam probíhá vyprošťování osob. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a i dál. Příjemný poslech pondělního vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tarkovým.

0: životě nesmí. Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou. Tak to byl Robert Křesťan se skupinou Rangers a vím. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady večerní písničky na přání. Pokud to posloucháte poprvé a neznáte sem k nám kontakty, mám je tady nachystané, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu je 475 212 212 a nebo si o písničku také můžete napsat. Buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail s adresou zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první dle vašeho výběru, i když v tuhle chvíli vidím, že to mám zahrát já, že mám tedy vybrat, tak já ten vzkaz, já tu SMS-ku přečtu. Hezkou písničku prosím oddělení interny Děčínské nemocnice a celému personálu za péči, kterou mi věnovali. Díky moc Marie Benešov nad Ploučnicí. Tak snad se bude líbit písnička od Lenky Filipové a její dcery Leny. Písnička Samotní nejsme nic.
1: Znáš

0: Tolik je tedy Lenka Filipová a Leny a samotní nejsme nic. No ale samozřejmě, co by to bylo za písničky na přání bez vašich telefonátů. Ten první už je nachystaný a ve vysílání srdečně vítám Honzu z Vlkavy. Dobrý večer.
1: Krásný pondělí a velmi příjemně chladný, nebo chladnější podvečer, přátelé a kamarádi.
0: Také zdravíme. Tak písnička, tak. Jakou jsme teda nachystali a komu zahrajeme hlavně?
1: Následující písničku nechám jako malé překvapení.
0: Dobře.
1: Jelikož mě rozhlasové tamtami upozornili, že zítra slaví narozeniny pan František z Kralup a Dvrtavou a ve středu hned po něm slaví narozeniny pan Pavel z Kostelce nad Labem. Takže to vemu z jedné ruky na čisto. Chlapi, přeju vám i za moji mamku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobně a rodinnou pohodu a užijte si vaše narozeninové dny. No a prostě tato písnička je věnována vám i všem ostatním věrným posluchačům Českého rozhlasu Sever, mojí mamce i vám, Míro.
0: Já děkuju a i vám, i vaší mamince a také oslavenci je ode mě samozřejmě. Tak písnička je nachystaná, už jsem ji málem prozradil, já ji raději pustím. Tak ať i vám se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Díky, Míro. Hezký večer. Naschle.

0: myslím, že jste poznali, že to byl Valdemar Matuška a písnička Tvá země. No ale pokračujeme dál po prvním posluchači. Po 18. hodině už je na telefonu nachystaná první posluchačka. Je to paní Květa z Vysoké, nebo z Vysoký. Já vás zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku. Ještě jednou vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A chci poslat písničku všem, co si dáváme hrát, ale hlavně milence do Českýho ráje, Marušce do Chomutova, Jarmilce do Muslí, Herbertovi a Gerlindě a Dominice s maminkou a Jirkovi Podneckýmu.
0: Dobře, a vybrali
1: jsme... A písnička je i pro vás.
0: A i pro vás. Bude to směska písniček dokonce, můžeme prozradit. A dokonce od Podhoranky. Tak pěkně od podlahy v tuhle chvíli budeme hrát. A samozřejmě, ať i vám se hezky poslouchá. A zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever,

0: Podhoranka a směs Podhoranky právě teď v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. No a během směsky se mi dotelefonovala další posluchačka. Je to paní Margie ze Šestajovy. Já vás vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku. Srdečně vás zdravím.
0: Já děkuju.
1: A prosím od Milana Chladila, krásné je žít, pro Marcelku Doneštěmic, Maruškám do Chomutova a Děčína a také Františkovi do Kralup k narozeninám. Všecko nejlepší.
0: A i ode mě. No, písnička
1: a
0: je pro vás.
1: A posluchačům také.
0: Dobře. Milan Chladil, krásné je žít a ať se hezky poslouchá zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Ano, děkuju, mějte se pěkně, nashledanou.

0: změnu také vypravíme do zahraničí, bude nám zpívat jeden Sir, no a je to také legendární písnička. No a také tady mám na telefonu už nachystanou paní Marcelu z Ústí nad Labem Neštěmi, jestli je to tak. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, já vás zdravím a všechny
0: tak.
1: Posluchače.
0: Děkuju, ano, děkuju. Tak? Tak já už jsem tady naznačil, bude zpívat Tom Jones, abych to dopověděl, a to je teď vaše aktuálně nejoblíbenější písnička Green Green ano. Grass of Home, tak si ji zahrajeme. A komu dalšímu ji pošleme? Pro koho dalšího bude?
1: Pane Míro, nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju, děkuju.
1: Nemáte zač. A teď jsem slyšela paní Marušku ze Šestajovic, tak jim to posílám.
0: Ano.
1: Marušce z Chomutova, Milence do Českého ráje a Helče do Litvínova.
0: Dobře.
1: A ještě Marušce do Chomutova.
0: Dobře, dobře. Tak
1: a jinak všem lidičkám, s kým si dáváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak i pro mě bude teď právě zpívat Sir Tom Jones. Ať se máte krásně. Hezký celý týden a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tom Jones a Green Green Grassov Home, písničky na přání v plném proudu, zhruba ještě půl hodinu tady budou, tak pojďme se věnovat dalšímu z telefonátu. Na telefonu je zítřejší narozeninový oslavenec, pan František z Kralup nad Vltavou. Já vás vítám, dobrý večer a přeji dopředu všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, jestli mohu.
1: Děkuji moc.
0: Rádo se stalo.
1: Dobrý večer všem posluchačům a hlavně chci poděkovat všem, co mi přáli.
0: Takhle,
1: moc děkuju a přeji všem stále zdraví. A všem, co mě znají, já to přeji, ať si to užijou, ten víkend a všecko. Díky moc.
0: Týden,
1: a
0: tak,
1: děkuju.
0: Víkend je za námi. Tak ty narozeniny si hlavně užijte a jak jsme se domluvili, máme pondělí, tak by se hodila písnička, včera neděle byla, od Pavliny Filipovské. Tak ať i vám se hezky poslouchá, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky moc.

0: Písnička, která opravdu také nestárne. Otec a syn se jmenovala, to byl Pavel Bobek, legendární to muzikant. No ale my si zase pro změnu dáme teď také jednu legendární českou písničku a také tady mám po nějaké době na telefonu nachystaného posluchače Jirku od Házumburku. Jirko, zdravím, dobrý večer.
1: Já zdravím vás, Mirku, a všechny posluchače úspěšného rozhlasu Sever v Ústí nad Labem.
0: Děkuju, děkujeme.
1: A chtěl bych se podělit o takový krásný zážitek. Ti, co tam byli, tak to určitě vědí. Byli jsme včera v Kadani, bylo tam vlastně možnost vyslechnout 3 dechovky. Byl to po 9. festival dechových a lidových hudeb. Jedna kapela byla z Budějovicka, druhá byla z Podkrušnohoří a třetí byla dokonce ze Šumperka. Slyšeli jsme nádherné skladby v různém lidovém tónu, v různém provedení od zpěváku, zpěvaček, úžasný 4 hodiny pořadu. Takže příští rok bude 10. a jenom ještě musím poděkovat vašemu rozhlasu Ústí, kde jste vlastně informovali o této kadaňské záležitosti, takže ještě díky vám, Mirku, a celému rozhlasu, který o těch krásných věcech, které se dějí v našem kraji, informuje pravidelně.
0: Tak já děkuju za takovou kulturní rekapitulaci. No a
1: já jenom ještě poslední. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří ten program zorganizovali, celou tu akci, a asi jmenovitě bych všechny nady nezvládl a bylo by to dlouhé, ale jmenovitě bych poděkoval paní Štěpánce Petrášové z kulturního vlastně zařízení města Kadaň, která iniciovala tu celou akci a hlavně jí spadla na bedra ta organizace, kdy to původně mělo být ve Františkánské zahradě, ale počasí nebylo zrovna příliš hodné, tak to raději udělali v kulturním zařízení Orfeu, takže velké díky této paní, která se o toto velkým dílem zasloužila.
0: A za toto pěkné povídání se určitě hodí skladba, kterou jsme spolu nachystali od kapely Veselka. Tady zazní ta naše písnička česká. Jirko, díky za telefonát a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, Jirku, všem posluchačům. Hezký večer, hezký prázdniny, hezký léto.

0: naše písnička česká, kapela Veselka. A písničky na přání pokračují. Já tady mám také nějaké písemné vzkazy, ale pojďme se teď hned podívat opět na telefonní linku číslo 475 212 212 a ve vysílání už vítám pana Rudolfa, který nám volá z Loun. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak nebo jsme, podvečer.
0: No, sice oficiálně podle hodin večer, ale venku to vypadá jako podvečer, to máte pravdu.
1: Podvečer, no.
0: Ano. Tak my jsme tam spolu nachystali v rychlosti opravdu písničku, která je dost dobrá, dost hezká. Tak jaká, že to bude? Od koho? Jakého zpěváka?
1: No, bude to od Michala Tučného, až přijde ten den.
0: Ano, mám ji tam připravenou. Chcete ji někomu poslat, nebo jen tak ji zahrajeme pro všechny dohromady?
1: No, jen tak. Pro mě, třeba i pro posluchače, který to mají rádi, tady tu hudbu.
0: Dobře, tak jo, tak
1: ať zase,
0: děkuju. Tak až zase máte někdy
1: pro
0: štěstí.
1: Ty, co se pohybujou v tom rádiu.
0: Tak
1: toho,
0: i za kolegy děkuju. Tak Michal Tučný, až přijde ten den, ať máte hezký celý týden a naslyšenou.
1: Jo, děkuju, naschle. Až přijde.

Michal Tučný, až přijde ten den, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A já už tady mám teď také nachystané čtení a e-mail. Je to takové dodatečné přání k narozeninám. Hned učíst. Včera oslavila 75 let paní Dagmar Nedomlelová z Rumburku. Dášo, přejeme ti krásné narozeniny, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo, co tvé srdce skrývá. Zaspomínej u písně Už mi lásku není 20 let, zpívá Jiří Zmožek. Přeje klub seniorů Rumburk. My se přidáváme a tady už je ta písnička.

Pro dnešní večerní písničky na přání na Českém rozhlasu Sever tady mám nachystanou ještě alespoň jednu SMSku, já ji přečtu. Včelku máju pro vnoučka Martinka od babičky ze Štětí. Ano, to bychom mohli, tady je Karel Gott a včelka Mája.

0: Písničky na přání končí, další tady budou zase zítra po 12. nebo po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se v tomto čase těším opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Litoměřicích začalo čipování popelnic. Vláda schválila důchodovou novelu. Na jaře příštího roku by mohla začít oprava fotbalového stadionu v Teplicích. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotou do 22 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou. Dobrý večer. Lidem by od jejich 80 let mohl příštího roku vzrůst důchod. Kabinet dnes schválil důchodovou novelu, která počítá s přidáním o 500 korun měsíčně každých 5 let. Od roku 2028 by taky mohla vzrůst penze pracujícím důchodcům. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny. Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Senioři podle něj potřebují jiný druh podpory.
2: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb. To jsou věci, které opravdu hrají klíčovou roli v tom, jakou kvalitu života naši seniori mohou potom mít.
0: V Litoměřicích dnes začalo čipování popelnic na bioodpad. Každá z nich dostane plastový čip, informovala mluvčí města Michaela Rosypalová. Nádoby navíc musí být viditelně označené jménem a adresou vlastníka.
3: Svůj čip dostali také kontejnery na tříděný odpad. Začátkem příštího roku chce radnice pokračovat s čipováním nádob na směsný komunální odpad. Podle vedoucího odboru životního prostředí Pavla Grindlera má nový systém přispět k lepšímu třídění i snížení množství odpadu. Měřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Přípravy modernizace teplického fotbalového stadionu na Stínadlech i výstavby mládežnického centra v nedalekých Modlanech postupují podle plánu. Na tiskové konferenci to společně s architekty obou projektů oznámil majitel FK Teplice Milan Kratina. Teplický klub představil novou podobu stadionu v únoru s tím, že při ideálním scénáři by se mohlo začít stavět na jaře 2027 a hotovo by mohlo být do roku 2029. Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez státního cenového stropu. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou zavedlo kvůli rychle rostoucím cenám ropy po začátku konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška se taky vrátila spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů. I kvůli tomu petroliáři očekávají zdražení. Navíc taky znovu rostou ceny ropy na světových trzích.
1: Počasí.
0: Zítra bude přechodně polojasno, postupně oblačno, večera odpoledne místy přehánky. Nejvyšší denní teploty do 22 a na horách zítra do 16 stupňů. Pované mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu dál komplikuje provoz na D8 ve směru na Ústí nad Labem u obce Přestavovky na kilometru 31 a v Nitranské ulici v Liberci aktuálně probíhá vyšetřování nehody. Jedná se o střet dvou osobních aut, naštěstí bez zranění. Tak jeďte opatrně a já vám přeji i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase si zastupňujeme. Tak teď jsem použil úplný neologismus, to asi není spisovné slovo, ale docela pěkné sloveso, ne?
2: Moc hezké.
1: Zastupňovat, jako dokonavé je to pěkně.
2: Tak, jako zakouřit si, zakecat si, zastupňovat si.
1: A proč tu dnes máme to stupňování? Děláme tam nějaké chyby?
2: No, pořád je to ještě trošku chyba z mého pohledu. Ale lingvisté, takoví ti normotvorní z Ústavu pro jazyk český, už říkají, že by bylo nadbytečné stupňovat tak, jak se dneska stupňuje. Tudíž to úplně za chybu neoznačují. No a na mysli mají ten případ, který mě pořád ještě tahá za uši, že je něco více efektivnější nebo více sladší.
1: To znamená, že spojíme slovíčko více s druhým stupněm při tom stupňování, že vlastně zdablujeme, zdvojíme to stupňování.
2: Použijeme jakoby oba způsoby, protože my stupňujeme přídavná jména pomocí přípon a předpony v tom třetím stupni, anebo máme takzvané opisné stupňování, že to slovo necháme v základním tvaru a přidáváme mu to více, nejvíce.
1: Dobře, máme tedy něco sladkého, něco sladšího, něco nejsladšího, nebo máme něco sladkého, více sladkého, a nebo tedy máme něco více sladšího. Je to podle mě nesmysl a vy říkáte, že se to dávno ujalo a je to i spisovné?
2: Spisovné. No je to nadbytečné. Pokud se jedná o jazykovou správnost, tak jak už jsem řekla, není to popisováno v těch základních jazykových příručkách jako chyba, jenom jako nešikovnost. Takže vlastně se to odsunulo do otázky stylu, nikoli v té správnosti. Pravopisné v širším slova smyslu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horký že slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kevadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bilina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 km ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: to bylo? Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdamlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit.

0: tak ještě dostaneme.
1: Ano. No, dobrá.
0: Snad.
1: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
0: Aha.
1: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
0: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 jste se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek, taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně Čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou Čaču, na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. Mm-hmm. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, mm-hmm, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žibu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytků a tohle všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně v září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
9: a Carmen Majerová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
8: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
9: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
8: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježiš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku.
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál.
3: Takže Danuše a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh? 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No, kolik my jsme?
5: No, to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišly, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď. A na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy, jo, abych jí čekala.
3: Dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
4: Nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, že kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vlaku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuš,
5: ne, no. já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
5: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných,
4: no,
5: jo.
4: No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne je tolikrát, no ale tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
5: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No, v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No, a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, tak jsme se drželi za ruce, no, a pak přišla i ta pusa, že jo. No, a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že to
5: no mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
5: No, tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska, jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
5: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odvelali na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mě napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo vlastně co. A když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní. A to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Tak jednoduchý to nebylo ten půl rok. Ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a... No, tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Alfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhy prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, že jsem jela asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A koho našla?
0: My jste ho 2x přeorali.
2: Asi. Nebo do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.

0: Čeká další rok.
1: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prsínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
2: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
3: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
1: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu v lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
1: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
4: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona tak jako tě moc nemusela.
0: Jak to?
4: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuši, že si prostě musíte Danuši vzít?
4: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
1: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný, no.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
1: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného, to muselo být, takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka, to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
4: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10-11 hodiny. A
0: už takhle brzo jste se těšili.
4: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže
1: my jsme měli pokoj na, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
4: No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
0: To muselo být trochu smutné, ne?
4: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
2: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
3: Danuši se ale stýskalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
2: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
3: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
1: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím k pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo.

0: Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v rynce a říkali.
1: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, že jo. A dobře to dopadlo, no.
2: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
0: Jo, jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera, no. No.
2: Ta se narodila po jaké době?
0: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je ta krásná, viď? A tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty dvě děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo takový hezký, no.
2: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
2: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
3: Ne, to nemůže být
2: je
3: kávovar.
4: Je to kávovar?
2: To víš, že jo? No.
3: Ukažte.
4: No, co jste myslel, že to je?
3: No asi jo, no.
2: To víš, že jo?
3: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
4: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
3: Ale ty budeš muset víc psát.
2: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
3: to
2: prosím.
3: K tomu asi.
4: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
3: Nedáte si u mě teda to kafe?
4: Tak jo.
3: Se musím naučit nejdřív.
4: Není to složitý.
3: A chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
4: Dám si preso.
3: Preso.
2: Malinký. Hmm. No.
4: Tak to oslavíme.
2: A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
4: nevím. Jsem s tím.
3: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teď.
2: Já to přinesu, počkej.
4: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
2: No, že strašně děkujeme. Jo, a že
3: jejich jsi... jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
2: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme ne, v našem věku takovýhle.
3: Strach a docela s váma bylo hezký posedení. No.
4: To jste hodnej.
3: Je fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Přišlo něco takového?
3: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
4: S kolenem.
3: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já, tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
4: V čem?
3: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
2: My jsme tak nějak zvyklí na sebe.
4: Těšíte se jeden na druhého i?
2: Určitě.
3: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže pro těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
4: Vy jste teď i dojetí tak trochu vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
5: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
3: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co to si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
5: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
3: Je to pořád
5: všechno. No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohleto nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkala se, nemůžu kvůli tomu druhému, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
4: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
5: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silný nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
3: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. No, jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete.
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to takový bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním u brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, ne, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovský, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž taky, takže nemá, víte, má takový plný, pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost, co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo.
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já, když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny ty jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mým věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
4: Nevím, ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit na to platit celý život, respektovat toho druhýho, no.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
5: Tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No. Nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, veď ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítala se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmě, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No. Miluju ho.

0: Danuše a Miloslav Novotný už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy, dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karucina, Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem ji nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: A někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálo pevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Beru
2: všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybys mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, věď, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Vezekem uchodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: O to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
3: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
3: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zase jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
9: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
10: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
10: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Já? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhard Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemám.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
11: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
3: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
3: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, no člověče, no já pak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
3: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okolí. Okének.
10: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
3: A tam.
9: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
10: kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
9: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
7: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
12: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfuje ho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
7: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
12: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
7: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertovi.
12: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
7: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
12: U všech cirkusů je po Češích schánka.
7: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
12: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
7: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
12: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
7: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
12: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
7: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já se aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
12: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
7: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
12: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
7: Cože mi vybere?
12: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
13: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
9: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
7: Co to je?
12: Žádný Irčan, je to Čech.
13: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten byl trochu menší.
12: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
7: Co to? Tuhle parádu.
12: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
13: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
12: No,
13: jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
9: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
12: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta, od direktora až po koňáka, všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho, a všecko tu musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
9: Tak přišel Antonín Karas
3: Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
14: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje schutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi.

0: Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedali na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivézti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči. Tedy muzika. Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyněl svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou. To nehrajou. Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát? Ne, musíte tančit něco jiného. Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem? Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon. Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický?
0: Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
1: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát šeříkový valčík od Wintertála, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány. A Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník!
0: Liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že

0: už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal smelý postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen tři poníci. Hans, kde je mis?
1: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
1: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
2: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
1: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, pět kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
1: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
1: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
2: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
1: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav samotám obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
2: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
2: Ty jsi zdejší?
3: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
2: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
3: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
2: Vašků? To je jméno?
3: No asi.
2: A pojedeš s námi, Vašku?
3: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
2: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
3: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
2: A je to moc těžké skočit na koníčka?
3: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
2: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
3: Vždycky?
2: Vždycky.
3: To je divné. To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
2: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
0: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, Nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
2: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
0: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
2: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
0: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
2: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
0: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
2: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
0: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo Modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
2: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych za ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašku, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Bervic Rudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Bervicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Vším. Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Kerholec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za láhev Rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm

0: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
1: Skutečně, Hanzi?
0: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
1: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Bervicová s Vašku. Na Miss a Mary zařiďte to.
2: Co budu mít na sobě?
3: Já to vidím také, Helen. Ty?
2: Široká sukně?
3: S volány.
2: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
3: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
2: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
3: A co Vašku?
2: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
4: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
0: Ale koukám na to teď a...
4: A co?
0: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
1: A teď slon, Aršehir s Bingem.
0: To nevětr. Ono to má být antré.
4: Jak to myslíte?
0: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
1: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
0: Kdybych věděl, že to je antré pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
1: A co?
0: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
1: A co by to k sakru mělo být?
0: Kleknout.
1: Kdo?
0: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
1: Ty brvče!
4: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě, strnuli, teď přijde výbuch.
1: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
0: Vždyť to Himmlergott nemá závěr, vždyť to přeci musíte vidět.
1: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
0: Umějí, pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
4: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
1: Madam?
2: Ředitelka se voutrhala.
1: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr. Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte!
5: Co jsi tomu říkal, táto?
6: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. Já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
5: A vy, pane Malina?
7: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
5: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
8: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
5: Vždyť já jsem byl u toho.
8: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
4: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
0: Vašku!
9: Vašku!
0: Vašku!
4: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
1: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
2: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
4: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
2: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
4: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koli. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Achmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle, rychle, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
7: Ne.
4: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
7: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
4: Tak, tak. A sem s laskavým dovolením, ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
3: Kam já?
4: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
3: Děkuji.
4: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: První kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hansi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři a jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiná, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte, co Jarko se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhle tom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějou věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl do křeslo.
1: Ale znám to, i takový případ, Jarko, znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někdy ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci, rodinné dědictví?
1: No, snad,
0: že ještě...
1: snad ne už. Snad už ne, snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady Noční linka Českého rozhlasu a povídáme se o dědictví, a to z té trochu osobní stránky, na věci, které po našich blízkých zůstaly a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché. Když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No.
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi ten bratr jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to je právě to mě právě taková... Já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v práci zehnal jsem mu spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomožeme mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: No, vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No tak stalo se to po mámě smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme jako já. Já spíš jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného místa, řeknu vzdušnou čarou, 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevymyslíš, že chcete pokračovat?
2: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch rodných listů mám dosti, některý jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
2: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde nejvíce Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové, ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu. A ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, někdo možná ještě splácel.
1: No,
0: podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám ještě pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: No, vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně z dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat. A ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak

0: Na to se hned zapomene to. Tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku a takže to mám pěkně všecko uložené.
1: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mně přijde jako podpásovka.
0: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim on ji nasunoval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhuju. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
1: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
0: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
1: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás se čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
0: Jo, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má strach, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
1: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Tak. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak my moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někde znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli i o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skryšovat. Byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 50. Já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval. Velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala. Já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, a si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až ve mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako z tu tetu mi řekl, jestli bych jim mohl dát pomoct jim. A tak já jsem se do toho pustil, byl jsem advokáty, byl jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Kamarádka, která milovala kočky a taky. No a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel. A tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, kterýmu někdo zemře. A notář, ke kterému musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. A nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože bo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze? Všecko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, nevím. To v člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nevím. Nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak ne, nic. Takže to bylo všechno.
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už jsem vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel, a ona se chová takhle.
0: Paní Zito, nevím, tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela.
1: Já říkám, nejhůř už bylo.
0: Elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového, no. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že, nebo možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc, anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Valaska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Valasko, na Balčubu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď senátu. No, naši bývali na Valachách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Byl jsem 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mlátička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla valašský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pen si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, to až potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroji jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, měla mamka napsadení vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svoj brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo? To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo?
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam byla jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo no, taťka pořád jenom, ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli, založilo se JZV, přišli, zebrali nám o tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu slenou suslámu a ještě na štěstí brzo už zeleného a tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali.
1: Hmm.
2: A on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, on mě, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do toho, do zámku, jo? Tam je zámek, té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo? Ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. Tak mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit a se...
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, i když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětictví může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestře dům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měla tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ji můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechal to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milý Karlík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi a ona nevěděla, že má sestru nevlastní, ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit, nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 000.
0: Uh-huh.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dcery. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno. Aha. A mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špinila, že on pil a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on pil. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to taťka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál, ona se

0: řekli, že teda jí to... I když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, toto ona byla dospělá.
1: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne no, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěť je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, no vidíte to, jak se to
0: dívejte se, tak
1: zamotalo.
0: Ona začala dělat,
1: no,
0: že se s ní chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla a tak ta Lucka se s ní vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
1: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
0: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no, ona musela jí peníze dát.
1: Zajímavý příběh. Děkujeme, jo, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala, asi když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. Chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontální, protože já jsem, nebude to o žádným hmotným dědictví, nebo o takovým velkolepým, protože to už tam jsem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem předtě byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich si vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako z těch to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. Tak když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měl ušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo jako se chtěli dosadně něco podobného, ale ten hrdek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde obrat nějakýma advokátama, takže počet člověk, co ji má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve chvíli, jak tripleta Helena, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říká pan Mencik, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký barák, který spadne při těch údržby, ale mít něco vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nima, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček, vlastně otec z toho strejdy, tak byl řemeslník, dělal takový to domácí kutilství a řekl, hele, když zatloukáš debíček, tak ho nikdy nevohajíbe, vždycky musí zatlout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten debíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak to měl si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli mám ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no. Takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemnej, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly ty s těma tragickýma případama.
0: Ano, ale jako... je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Když už jedete skoro druhou hodinu, že je přenost a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, všechny musí být pořád ve střehu, ne? V podstatě on mi to napověděl, když si ráno Patrik rozehnul, to asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře v létě, jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sáňka mají takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v červenci, tak to už vypadá mi trošku podivně, že?
0: A vidět, co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuju moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratrka, který byl po mužské příhodě, bydlel u maminky, tak jsem musel vyklid obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera vypila, dcera pila do mestosu, měla poletaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze. Jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. Ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsala.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, on vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá volný zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte, co, mě je 70 let, jak už tím taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám. Já jsem její matka a její opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná. Takže to, a já vím, kde on bydlí v Novém Bydžově a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce, tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle to, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, to je největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu, že já ho obdivu, že to dokáže tak vlastní dceři ublížit. Když je nemocná, kdyby byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta, jak se říká, jako...
1: Vy to možná vidíte miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztáhl, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někde podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda. A jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se s tím co stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral? Vůbec nikdo by se o ní nepostaral. A on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil. Na mě se může vykašlat. Už nemáme spolu co společného. Ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná. To je strašný, to je úplně to hroznýho. No. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. No, ona kvůli němu malé přišla o život. Tak... Je to hroz.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště. Děkuju vám.
1: Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli. Děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor. Už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland. To je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina? To je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapě leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo.
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už seděl aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co naplat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zas 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale. No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen pak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vinsku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vinsku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Yeah. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A tak by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nele smy sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby,
7: no?
8: Pelham Beauty, ha. Nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte, no. Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Genských lomů, dr. Johannes Jakub Scheuchzer, fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostra našeho exponátu, to jsem já, se téměř shoduje s otiskem skamenělého mloka, který byl nazván Cryptobranchus primevus, neboli Andreas Scheuchzerý čudý.
9: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
8: Soudní síň, dostihy, kopaná.
9: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
8: Ne, pane.
9: Tak proč to čtete?

Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů,

0: No,
1: nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Tenneše.
1: A dál?
0: Tenneše.
1: Aha, jiné nevíte, že? Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jussi.
1: Kolik je dílů světa?
0: Pět.
1: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
2: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
3: Well.
0: Chcete mít volný dech?
4: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzery čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
5: Andreas Scheuchzery, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
4: Profesor Ebigem.
1: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
4: Sir Foxley.
2: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
4: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
6: Haló, Bondi!
7: Vítám vás, pane Weisberger!
4: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
8: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
4: Zdvořilý potlesk.
8: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
4: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
8: Děkuji vám, pánové.
4: Pánové sedají.
8: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
9: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel z 20 násobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
8: Ano.
9: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
8: A prosím, pan doktor Hubka.
10: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
8: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
11: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
9: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
11: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
4: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondi?
8: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka.

0: Zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
1: To je zástupce německého kapitálu.
2: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
0: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
2: Právo, Herr Bondy.
0: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
3: Moment, please.
0: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
3: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
4: Frenetický potlesk.
3: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
4: Projeví souhlasu.
3: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
0: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
0: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
4: Všeobecná veselost.
0: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží. A město si tě prohlíží, vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crèvecœur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře.
2: Dobře, dobře, dobře.
1: Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
1: Proboha!
2: Co je?
1: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku? Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
3: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
3: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
3: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
3: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
3: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy, nikde nezmíním.
3: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
3: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
3: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
3: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
3: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
3: No,
1: to je strašné, to je strašné.
3: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
3: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
3: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě, moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.